0: Jaderná elektrárna Temelín patří mezi světové premianty. Jako jedna z prvních používá novou metodu nanášení kovů při nadzvukové rychlosti. Technologie studeného nástřiku umožňuje opravy bez žáru, plamene a rizika poškození materiálu. Temelínský mluvčí Marek Cviták vysvětluje, že jde o průlom.
1: Částice kovového prášku jsou urychlovány speciálním plynem na nadzvukovou rychlost a při dopadu na základní materiál vytvoří extrémně pevnou vrstvu. Výhodou metody je úspora času i nákladů, protože umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě, a to bez nutnosti výměny celých drahých dílů.
0: Na nové technologii Temelínská jaderná elektrárna spolupracuje s výzkumným a zkušebním ústavem v Plzni. Dánské úřady chtějí Temiho odtáhnout k pevnině. Snaží se tělo velryby přemístit od ostrova Anholt, kde ho vyplavilo moře, do přístavu v Jutsku. Podle agentury DPA dnešní pokusy ztroskotaly. Důvodem akce je skutečnost, že pozůstatky Keporkaka leží v Mělčině u hojně navštěvované pláže turisticky oblíbeného ostrova. Turistická sezóna v Dánsku právě začala. Šelmy v ústecké zoologické zahradě bydlí v opraveném domově. Přestavby se dočkala hala jejich pavilonu. Ředitelka zoo v Ústí Ilona Pšenková potvrzuje, že hala prošla významnou opravou.
2: Ať už po designové stránce, tak samozřejmě po stránce edukační. A to, proč jsme to dělali, to je ta chovatelská složka toho pavilonu, kdy jsme si konečně v rámci těch úprav mohli dovolit vzít sem 3 druhy ochranářsky zajímavých taxonů šelem, které jsme konečně schopni v těchto podmínkách množit.
0: Konkrétně jde o medvědy malajské, irbise a levharty cejlonské. Na víkend dorazí léto. Už v pátek bude slunečno, většinou beze srážek, denní teploty se budou pohybovat kolem 24 a v dalších dnech budou stoupat. V neděli a na začátku příštího týdne se oteplí až k 29 stupňům.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

ta žena v tomhle pokoji, mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Pardubická průmyslovka zůstane do pondělí zavřena kvůli odpolední tragédii, kdy student před budovou školy napadl studentku a ta zemřela. Podezřelého policisté zadrželi po činu. Ředitelka zrušila i páteční maturity. Událost se stala odpoledne na ulici před školou v Poděbradské ulici. Chlapec dívku údajně pobodal kvůli rozchodu. Studentka zraněním podlehla po převozu do nemocnice. V Praze začala fungovat akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zařízení vzniklo na poliklinice Zelený pruh v Praze 4. Určené je všem do 18 let, kteří akutně potřebují psychiatrickou pomoc nebo navazující péči po hospitalizaci a nemají svého ambulantního specialistu. Náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia říká, že jde o první komplexní zařízení tohoto typu v Česku.
1: Tu péči neposkytujeme jenom dětem, ale vlastně i celým rodinám, protože často ty rodiny se ztrácí vlastně v celém tom systému a nevědí, kam se obrátit a my vlastně umíme tady i navázat ty služby.
0: Nová ambulance v Praze má mimo jiné pomoci řešit dlouhodobý nedostatek dětských a dorostových psychiatrů. V Česku jich působí zhruba 180, téměř polovina z nich ale míří k důchodovému věku. Cenové stropy na pohonné hmoty se v pátek změní o haléře. Litr benzinu zdraží o 15 haléřů na 45 korun 20. Nafta naopak zlevní, benzinky ji budou smět prodávat nejvýš za 42 koruny 30. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Nafta tak v Česku za uplynulý týden zlevnila, zatímco benzin po předchozím zlevnění zdražil. Cena nejprodávanějšího naturalu 95 stoupla na necelých 43 koruny za litr. Nafta je o zhruba 2 koruny na litr levnější. Jak vyplývá z údajů společnosti CCS, ve srovnání se stejným obdobím loni jsou paliva nyní zhruba o 9 korun na litru dražší. Řeka Ohře má v Kadani za skoro 80 milionů nový jez. Je bezpečnější pro vodáky a šetrnější k přírodě. Vznikl tu třeba i nový rybí přechod.
2: Jez v Kadani je na původním místě, aby se nekazilo panoráma města a hlavně charakter břehů. Konstrukci ze 60. let stavbaři rozebrali a nahradili novým železobetonovým jezem s kamenným obkladem. Co upoutá je právě rybí přechod, připomínající písmeno J. Vodohospodáři ho teď chtějí 2 roky sledovat, aby zjistili, jestli funguje správně. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Čeští hokejisté dobíjejí baterky. Po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Freiburgu mají 2denní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. V té odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Už v pátek se hokejisté na led vrátí. Od 10 dopoledne mají na hodinu a čtvrt vyhrazenou tréninkovou halu ve Freiburgu. V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem, v úterý pak závěrečné vystoupení proti Kanadě. Případné čtvrtfinále by Rulíkův výběr hrál ve čtvrtek, semifinále by bylo za týden v sobotu a bitva o některou z medailí je na řadě příští neděli.

cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vám dráci. Láska se totiž, i když

kočíkem. Já snůška zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě na krátký víkend, na cestovní

musíš přece, chlapče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli.

vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by zvědčila.

že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje, nic se neděje.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslává.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas tě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Středoškolačka napadená studentem v Pardubicích je po smrti. Dívka zemřela po převozu do nemocnice. Student ji pobodal před střední průmyslovou školou chemickou. Útočníka policisté zadrželi po činu. Podle médií se dívka s chlapcem rozešla. Škola zůstane do pondělí zavřená. Zrušené jsou i páteční maturitní zkoušky. Škola nabízí psychologickou pomoc a krizovou podporu žákům, zaměstnancům i jejich blízkým. Hejtman Pardubického kraje Netolický uvedl, že na krajských středních školách se bezpečnost řeší intenzivně a pravidelně. Bohužel ale takovýmto případům nelze přes veškerou snahu zabránit. Kuba kývla na nabídku USA, tvrdí to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Podle něj Havana přijme americkou humanitární pomoc v hodnotě 100 milionů dolarů. Spojené státy pomoc podmínili významnými reformami a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně charita. Současně šéf americké diplomacie prohlásil, že pravděpodobnost uzavření mírové dohody s touto karibskou zemí není v současnosti vysoká. Americký prezident Trump usiluje o změnu komunistického režimu na Kubě. Komunistická strana je na ostrově jediná povolená. Tamní vláda potlačuje veškerou opozici. Nyní země čelí energetické krizi. USA pohrozily sankcemi dodavatelům energetických surovin na ostrov. Jaderná elektrárna Temelín patří mezi světové premianty. Jako jedna z prvních používá novou metodu nanášení kovů při nadzvukové rychlosti. Technologie studeného nástřiku umožňuje opravy bez žáru, plamene a rizika poškození materiálu. Temelínský mluvčí Marek Cviták vysvětluje, že jde o průlom.
2: Částice kovového prášku jsou urychlovány speciálním plynem na nadzvukovou rychlost a při dopadu na základní materiál vytvoří extrémně pevnou vrstvu. Výhodou metody je úspora času i nákladů, protože umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě, a to bez nutnosti výměny celých drahých dílů.
1: Na nové technologii Temelínská jaderná elektrárna spolupracuje s výzkumným a zkušebním ústavem v Plzni. Dánské úřady chtějí Timiho odtáhnout k pevnině. Snaží se tělo velryby přemístit od ostrova Anholt, kde ho vyplavilo moře, do přístavu v Jutsku. Podle agentury DPA dnešní pokusy ztroskotaly. Důvodem akce je skutečnost, že pozůstatky Keporkaka leží v Mělčině u hojně navštěvované pláže turisticky oblíbeného ostrova. Turistická sezóna v Dánsku právě začala. Šelmy v ústecké zoologické zahradě bydlí v opraveném domově. Přestavby se dočkala hala jejich pavilonu. Ředitelka zoo v Ústí Ilona Pšenková potvrzuje, že hala prošla významnou opravou.
3: Ať už po designové stránce, tak samozřejmě po stránce edukační. A to, proč jsme to dělali, to je ta chovatelská složka toho pavilonu, kdy jsme si konečně v rámci těch úprav mohli dovolit vzít sem 3 druhy ochranářsky zajímavých taxonů šelem, které jsme konečně schopni v těchto podmínkách množit.
1: Konkrétně jde o medvědy malajské, irbise a levharty cejlonské. Na víkend dorazí léto. Už v pátek bude slunečno, většinou bez srážek, denní teploty se budou pohybovat kolem 24 a v dalších dnech budou stoupat. V neděli a na začátku příštího týdne se oteplí až k 29 stupňům.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

čepní alkohol posílil kondici, na večer vyšli ven s úsměvem na líci, nevadil deštík jim z nebe se valící, auťáky stopujou na ulici. Projela spousta aut i pár kobyl, až je vzal zrak

propadli panice. Rázem je tu jejich konečná stanice, za jízdy skáčou přes postranice. Lakatoš Fero se vrhnul z korby, zaril se nosem do jarní orby. A jeho bratr Ján, zvaný Bydlo, z vejšky padlo kročmo na svodidlo. Po Ištvánovi zbyl Flek a Širák, nestih už zabrzdit s vlekem tyrák. Šaňo si při pádu překous jazyk,

co ještě můžu chtít. A s láskou nehodlám už vabank hrát, když ti kot hodí.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Viděl jsem dnes dívku z Hermákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus, viděl

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co jsou vyni,

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou

říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je kluků

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Pardubická průmyslovka zůstane do pondělí zavřena kvůli odpolední tragédii, kdy student před budovou školy napadl studentku a ta zemřela. Podezřelého policisté zadrželi po činu. Ředitelka zrušila i páteční maturity. Událost se stala odpoledne na ulici před školou v Poděbradské ulici. Chlapec dívku údajně pobodal kvůli rozchodu. Studentka zraněním podlehla po převozu do nemocnice. V Praze začala fungovat akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zařízení vzniklo na poliklinice Zelený pruh v Praze 4. Určené je všem do 18 let, kteří akutně potřebují psychiatrickou pomoc nebo navazující péči po hospitalizaci a nemají svého ambulantního specialistu. Náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia říká, že jde o první komplexní zařízení tohoto typu v Česku.
1: Tu péči neposkytujeme jenom dětem, ale vlastně i celým rodinám, protože často ty rodiny se ztrácí vlastně v celém tom systému a nevědí, kam se obrátit a my vlastně umíme tady i navázat ty služby.
0: Nová ambulance v Praze má mimo jiné pomoci řešit dlouhodobý nedostatek dětských a dorostových psychiatrů. V Česku jich působí zhruba 180, téměř polovina z nich ale míří k důchodovému věku. Cenové stropy na pohonné hmoty se v pátek změní o haléře. Litr benzinu zdraží o 15 haléřů na 45 korun 20. Nafta naopak zlevní, benzinky ji budou smět prodávat nejvýš za 42 koruny 30. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Nafta tak v Česku za uplynulý týden zlevnila, zatímco benzin po předchozím zlevnění zdražil. Cena nejprodávanějšího Naturalu 95 stoupla na necelých 43 koruny za litr. Nafta je o zhruba 2 koruny na litr levnější. Jak vyplývá z údajů společnosti CCS, ve srovnání se stejným obdobím loni jsou paliva nyní zhruba o 9 korun na litru dražší. Řeka Ohře má v Kadani za skoro 80 milionů nový jez. Je bezpečnější pro vodáky a šetrnější k přírodě. Vznikl tu třeba i nový rybí přechod.
2: Jez v Kadani je na původním místě, aby se nekazilo panoráma města a hlavně charakter břehů. Konstrukci ze 60. let stavbaři rozebrali a nahradili novým železobetonovým jezem s kamenným obkladem. Co upoutá je právě rybí přechod, připomínající písmeno J. Vodohospodáři ho teď chtějí 2 roky sledovat, aby zjistili, jestli funguje správně. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Čeští hokejisté dobíjejí baterky. Po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Freiburgu mají 2denní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. V té odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Už v pátek se hokejisté na led vrátí. Od 10 dopoledne mají na 1:15 vyhrazenou tréninkovou halu ve Freiburgu. V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem, v úterý pak závěrečné vystoupení proti Kanadě. Případné čtvrtfinále by Rulíkův výběr hrál ve čtvrtek, semifinále by bylo za týden v sobotu a bitva o některou z medailí je na řadě příští neděli. Pátek bude

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prirobíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka, pri co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory.

jménem Kisly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Boj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

Pravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu,

Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Středoškolačka napadená studentem v Pardubicích je po smrti. Dívka zemřela po převozu do nemocnice. Student ji pobodal při

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek 22. květen, máme po šesté, za malou chvíli Richard Miller, píseň Štěstí je krásná věc.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Brazilská přehrada Itaipu zatopila obrovské území. Kolik stromů vysázeli jako náhradu, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Komik Milan Pitkin dnes slaví 76. narozeniny. Připravuje pro nás přednášku o krásách České republiky. Uslyšíme ji v 16 hodin a 15 minut. A naše první ranní páteční hudební dvojice nás přenese do roku 1969. Více si řekneme po půl sedmé. Teď už Richard Miller.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé si za malou chvíli poslechneme písničku Julia, zpívat bude Jiří Štědroň. Pátek 22. květen, mě opět zajímá, do jakého rána jste se probudili, budu rád, když si společně se mnou zavysíláte. Textovky ohledně vašeho počasí sbírám na našem WhatsAppu 734787981, to je číslo k nám, případně můžete na stejné číslo poslat i klasickou SMSku. Teď už Jiří Štědroň.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Co se ti stalo?
7: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
8: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
7: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
8: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
7: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
9: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.

bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře vítr zdálí, šeptá mi Julia.

Český impuls. Telegram s adresou svět.

0: Přeji dobré ráno z Rádia Český impuls, pátek 22. květen, po půl sedmé, další česká muzika, let 60. až 80. Duet Lítáme v tom v podání Petry Zámečníkové a Jiřího Strnada, také zaspívá Václav Neckář, ze show nejdřív skladba Není nám už 17, Petra Janu, Petr Janda, teď už ale rychlý přehled zpráv.
1: Dobré ráno. Odboráři veterinární správy po splnění požadavků ukončili stávkovou pohotovost. Policisté v pohraničním Náchodsku na severu Královéhradeckého kraje rozbili gang distributorů drog. Mladíci v Kongu zapálili centrum pro léčbu eboli ležící ohnisku nákazy na východní země. Ministři NATO budou ve Švédsku řešit přípravy na summit a obranné výdaje. A hvězdný fotbalista Ronaldo slaví s Al Nasserem první titul saudské ligy. Dnešní nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 26 stupni a bude jasno až polojasno. To byly zprávy jednou větou a Tomáš Zemánek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé je teď na řadě naše první ranní páteční hudební dvojce. Ta nás přenese do roku 1969. Čeká nás Karel Gott, skladba Hej páni končele. A pak nás také nemine skupina Blue Effect, píseň Slunečný hrob. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pátek 22. květen. Do sedmé, do zpráv celou, za malou chvíli Hana Zagorová a písnička Nápad. Budeme rádi, když mrknete na naše facebookové stránky. My tam stále hledáme přátele našeho rádia, příznivce české muziky let 60. až 80. A pokud jste aktivní na sociální síti, jakou je Facebook, tak jedině dobře, protože se můžete s námi propojit a už vám nic neunikne z našeho éteru, protože, jak já s oblibou říkám, Facebook, náš Facebook, Rádia Český Impuls, v dnešní době je už takovou prodlouženou rukou našeho vysílání, protože dost často si právě bereme i věci z našeho Facebooku do našeho vysílání. Takže najdete nás na adrese www.facebook.com/Český Impuls. Těšíme se tam na každého z vás.
2: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Toto je...
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice v Billa klubu za 9,90 pouze v pátek a švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Billa, to dobré začíná u nás.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno u zpráv, nese je Tomáš Zemánek. Pardubicemi otřásá tragická událost. Napadená studentka z chemické průmyslové školy po útoku nožem zemřela. Policie to večer oznámila na síti X, podezřelého útočníka zadržela hned po činu. Podle pardubického hejtmana Martina Netolického byly důvodem útoku osobní problémy ve vztahu. Škola zůstane do pondělí zavřená, zrušené jsou i dnešní maturitní zkoušky. Škola nabízí psychologickou pomoc a krizovou podporu žáků, zaměstnancům i jejich blízkým. Policie už v minulosti tutéž školu evakuovala. V roce 2022 19-letý student školy umístil nástražné zařízení do kontejneru u školy. Následující den ubil sekerou náhodného člověka. Po spáchání činů se otrávil a zemřel. Vlaky mezi Opavou a Prahou svezou víc lidí. České dráhy od června rozšíří přímé spojení mezi těmito dvěma městy. Přibude linka z hlavního města do Opavy, bude jezdit každý čtvrtek odpoledne a páteční dopolední spoj pojede v opačném směru. Vlaky státní dopravce přidává kvůli zvýšené poptávce. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová doplňuje, že nové linky budou jezdit zatím do konce letní sezóny.
2: Aktuálně je předprodej otevřen do konce srpna. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
1: Přímá spojení mezi Prahou a Opavou České dráhy ukončily v prosinci po více než 10 letech. Po negativní odezvě se dopravce rozhodl linky do svých jízdních řádů vrátit. Obyvatelům Moskvy vadí v centru umělé květiny. Ty se objevily na Lublianském náměstí. Komunální služby ho osázely plastovými levandulemi. Část lidí výzdobu přijala, mnoho si ale stěžovalo na nevkus a charakteristický zápach plastu, který se z umělohmotné levandule linul. Po oteplení navíc květiny začaly ztrácet tvar. Ruské město tak za pokusem o plastovou výzdobu udělalo tečku a umělohmotné rostliny na záhonech nahrazuje živými. Slovensko si na hokejovém mistrovství světa hravě poradilo s Dánskem. Po vítězství 5-1 se posunulo s 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko. Zápas mezi Českou republikou a Slovenskem proběhne ve Friburgu zítra od 16:20. Český tým čeká ještě v pondělí utkání s Norskem a v úterý s Kanadou. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 22 až 26 stupni, na horách to bude 17 stupňů. To byly zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 7 hodině, pátek 22. květen. Co vás čeká o víkendu, jaké máte plány, budeme zjišťovat v ranním tématu. Teď už Naďa Urbánková, píseň Prázdný expres. Adam Kuřica přeje hezké páteční ráno s datem 22. května. Prázdný.

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně. Tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum. Protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum. Tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum.

0: Za 3 minuty, 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek 22. květen, doufám, že jste se dnešek dobře vyspali, máte se fajn, ať už nás posloucháte odkudkoliv, děláte přitom cokoliv, já samozřejmě sbírám textovky ohledně vašeho počasí, buď to na náš WhatsApp 734-787-981, anebo můžete poslat klasickou SMSku na stejné číslo. Dobré ráno, z Nímnice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 9 stupňů, 8 má na teploměru paní Helča, která hlásí, bude jasno, asi bude i krásný víkend. A to máte pravdu, paní Helčo. Víkend má být opravdu povedený, ostatně bude o něm řeč i v ranním tématu.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Pavel Lidovič, bláznová ukolébavka a Petr Janda v roli moderátora. Takhle bude vypadat naše páteční ranní impulzovec krabička více po 7:30. Kolega Saša Hemala si chystá své televizní tipy, vysílat se budou o 12:30. Čeká nás prosluněný víkend, už o tom byla několikrát řeč, léto už opravdu ne že klepe, ale jako buší na dveře, rosničky hlásí 30, spousta lidí se chystá grilovat, přemýšlí nad tím, kam vyrazit, jak si víkend co nejvíc užít, a my se v dnešním ranním tématu už pomalu, ale jistě budeme ladit na tu víkendovou pohodu. Mě zajímá, co vás o víkendu čeká a nemine, co budete podnikat a jak vypadá váš opravdu dokonalý víkend. 604 111 211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše reakce, komentáře. Volat můžete na číslo, ještě opakuju, 604 111 211. První vaše reakce zhruba za takových 6-7 minut. Teď už kapela Turbo, píseň Chtěl jsem mít. Za minutu 7:45 přeji hezké ráno, pátek 22. květen.

0: Blíží se půl osmá, pátek 22. květen. Čeká nás, prosím vás, prosluněný víkend, který prozrazuje, že léto ne, že je konečně za dveřmi, ale už na ty dveře buší vší silou. Rosničky hlásí třicítky, spousta lidí už chystá grill a přemýšlí nad tím, kam vyrazit, jak si víkend co nejvíc užít. A právě na tu správnou víkendovou pohodu se dnes ráno naladíme společně v našem ranním tématu. Mě zajímá, co budete o víkendu podnikat a jak vypadá váš opravdu dokonalý víkend.
1: Tak já mám nejradši na grilu makrelu. To je úplně taková pochoutka, to já u toho úplně slimtám. A ta kulíčka, tyjo, na tom, jo, to úplně křupe krásně, když je naložená. Mňam, mňam, mňam. No a ona je sice tučná, ale je výborná. Zkuste to někdy.
0: Děkujeme za tip, co vy máte svůj zaručený recept na dokonalý steak nebo něco dobrého z grilu, kam nejradši vyrážíte, když je venku konečně teplo. Jste spíš aktivní typ nebo se těšíte na víkendovou pohodu na lehátku? Co nebo kdo u vás nesmí o víkendu chybět? 604 111 211, to je číslo k nám. My se těšíme na vaše další víkendové tipy. Pátek 22. květen do půl osmé si hrajeme. Přeji hezké ráno.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Půl osmé, přeji hezké ráno, Rádio Český Impuls, pátek 22. květen, s Mítěše Podřípem nás zdraví paní Dáša, která hlásí 11 stupňů, dodává, že slunce už tam vstává. Tak dobré ráno i vám ostatním, jak to vypadá u vás, s počasím 734 787 981, to je číslo k nám. A teď už kolega Tomáš Zemánek a rychlý přehled zpráv.
1: Dobré ráno, přeje Tomáš Zemánek a nese krátké zprávy. Plzeňský kraj už křižují oblíbené cyklobusy. Vlaky mezi Opavou a Prahou svezou víc lidí. 2,5 tisíce kilometrů pěších tras má turisticky označených Zlínský kraj. Pokus o odstranění ostatků keporkaka Timiho ztroskotal. A hokejový brankář Jakub Dobeš drží formu. Dnes bude jasno až polojasno, naměříme nejvyšší denní teploty mezi 22 a 26 stupni Celsia. To byly krátké zprávy a Tomáš Zemánek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 3:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pavel Didovič, bláznová ukolébavka, taková bude naše páteční ranní impulzovec krabička. Více už ale prozradí Petr Janda, který se možná i na této skladbě podílel. Více už samotný zpěvák skupiny Olympic za 3:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Máš má ovečko dávno spát, neboli bláznova ukolébavka je hezká písnička ze začátku 70. let. Ale dá se hrát pořád, skoro zlidověla. A vůbec mě nepřekvapí, když ji u někoho slyším jako vyzvánění v mobilu. Už si to zase tak nepamatuju, ale něco mi říká, že jsem snad dokonce do téhle písničky nahrál kytaru. Zvláštní, že ji naspíval poměrně neznámý Pavel Didovič. Všichni si většinou trefují do Petra Nováka.

0: pátek 22. květen, blíží se 8. hodina, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. před námi je teď naše ranní téma. My už se tak nějak pomalu, ale jistě ladíme, chystáme se na víkend, který má být prosluněný, teploty okolo 30, spousta lidí už chystá grill, někdo přemýšlí nad tím, kam vyrazí, jak si víkend co nejvíc užije. Je jasné, že někteří z vás budou muset být v práci, tak těm už teď přeji, ať jim ten víkend neže rychle uteče, ale jim ta práce rychle utíká od ruky, ať si pak aspoň trochu odpočinou. Já se ptám, co budete o víkendu podnikat, jak vypadá váš opravdu dokonalý víkend, co nebo kdo u vás nesmí o víkendu chybět, jste spíš aktivní typ nebo se těšíte na víkendovou pohodu na lehátku, kam nejradši vyrážíte, když je venku konečně teplo a máte svůj zaručený recept na dokonalý steak nebo něco dobrého z grilu?
1: Sekání trávy, té práce prostě a potom grilování, na to se těším nejvíc, to znamená špekáčky, God High a uvidíme, jestli ještě klobáska nějaká, to bude ňamka, už se na to moc těším.
0: 604-111-211, jaký bude váš víkend, který se ponese v letním duchu? Stále nám to můžete říci. Do 8. další muzika, ale 60. až 80. přeji hezké ráno.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno a příjemný poslech přeje Tomáš Zemánek. Do studia nesou čerstvé zprávy. Zemědělský fond spouští příjem hlášení škod ovocnářů po mrazech. Na jejich základě úřad ověří rozsah poškození přímo v terénu. Hlášení slouží podle Zemědělského fondu výhradně ke zmapování situace a nezakládá nárok na dotaci. O formě a podmínkách podpory se jedná. Ministr zemědělství Martin Šebestek požádal o pomoc Evropskou komisi a o situaci bude příští týden jednat v Bruselu. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů až 1,5 miliardy korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru o více než 50% nižší. Ruský motostřelecký pluk utrpěl na záporožském úseku fronty nečekané ztráty. Na svědomí je má hromadná otrava alkoholem. Uvedla to na svém telegramovém účtu ukrajinská vojenská rozvědka s tím, že se incident týkal 8 až 10 vojáků. Ruští vojáci rozmístění v okupované části ukrajinské záporožské oblasti mají s alkoholem a drogami problémy opakovaně. Loni v listopadu se to týkalo výsadkového pluku, kde šlo o systematickou nadměrnou konzumaci. To vedlo k nárůstu nebezpečných incidentů, jako je palba do vlastních řad. Plzeňský kraj už křižují oblíbené cyklobusy. Letos jezdí na 15 linkách. Nově zamíří z Tachova do Bavorska.
2: Většina cyklobusů do Brd na Manětínsko, po Šumavě i do Českého lesa jezdí od května do poloviny října, o víkendech a státních svátcích. Na Šumavě pojedou o prázdninách každý den. Novinkou je mezinárodní linka do Německa na trase Tachov Bernau-Tirschenreuth. Poprvé vyjede 14. června a jezdit bude celoročně. Víkendové spoje budou do října zajišťované právě cyklobusem. Od poloviny června nově pojede cyklobus také z Plané přes Tachov do Staré Knížecí Huti.
1: To byla naše zpravodajka Klára Fajstová a my se podíváme na sport, protože hokejový brankář Jakub Dobeš drží formu. Jeho tým Montreal zvítězil v prvním finále východní konference NHL na ledě v playoff zatím neporažené Caroliny 6-2. Dobeš si ve včerejším zápase připsal 25 úspěšných zákroků. A zrovna tuhle cifru by dneska mohly ukázat i vaše venkovní teploměry, protože naměříme nejvyšší denní teploty mezi 22 a 26 stupni Celsia. K tomu bude jasno až polojasno. Tolik zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 8:03, Tome, děkujeme za zprávy. Pátek 22. květen, svátek slaví pánové se jménem Emil. Přejeme vše nejlepší a teď už knoflíky lásky. Iveta Bartošová, Petr Sepeši, Adam Kuřica je stále s vámi. Přeji dobré ráno. Pátek 22. květen.

0: Dle srovnání k 13.5.
1: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.

0: 9. posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 22. květen, já přeji hezké ráno. Za malou chvíli Jana Kratochvílová, písnička V stínu kapradiny. Teď už ale kolega Tomáš Zemánek a nejnovější zprávy.
1: Dobré ráno, krátké zprávy jednou větou nese Tomáš Zemánek. 2,5 tisíce kilometrů pěších tras má turisticky označených Zlínský kraj. Ten plzeňský už zase křižují oblíbené cyklobusy. Vlaky mezi Opavou a Prahou svezou víc lidí než dosud. Fotbalový klub Bohemians přišel s unikátním projektem a zakládá C-tým v pražské 9. lize pro fanoušky. Nejvyšší denní teploty čekáme mezi 22 a 26 a to pod jasnou nebo polojasnou oblohou. Tolik Tomáš Zemánek a krátké zprávy.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls. Zaxáno,
1: kniha vázaný v kůži. Zaxáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

pátek 22. květen, přeji hezké ráno, máme za 4 minuty 3 čtvrtě na 9, Český impuls, rádio pro radost ze života a na řadě je naše další hudební dvojce, která nabídne tentokrát

0: Pátek 22. květen, před námi je prosluněný víkend. Za malou chvíli do 9. do zpráv celou naše další muzika. Teď ale vaše ohlasy v rámci ranního tématu. Zjišťovali jsme, co budete o víkendu podnikat a jak vypadá váš opravdu dokonalý víkend, protože rosničky hlásí třicítky, spousta lidí už chystá maso na grill a většina z vás určitě přemýšlí nad tím, kam vyrazit a jak si víkend co nejvíc užít. Tak mě zajímá, jak bude vypadat vaše nadcházející sobota a neděle.
1: Grilovalo se, snědlo se všechno, klobásky, masíčka. No a náš šikovný pes ulovil veverku. A když už bylo to veselý, tak aby nepřišla na zmar, tak skončila.

0: na grilu taky. Byla moc dobrá. Trošku žvejkací, ale šlo to. No, když je člověk veselý, tak dělá pár blbostí.
1: Takže nejlepší na grilu je hovězí maso. Flank steak, prion a tak.
2: Ano, to je jasná věc. Já vám přeji, ať už vás o víkendu čeká cokoliv, ať se vám to povede. My si teď do 9. hrajeme naši muziku let 60. až 80. pátek, 22. květen.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: No, co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No, tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Hezké dopoledne, u mikrofonu je Tomáš Zemánek a nese čerstvé zprávy. Počasí si přichystalo naprostou parádu. Už dnes čekáme nejvyšší teploty 22 až 26 a měli bychom se obejít bez srážek. Krásné počasí má ale gradovat o víkendu. Sobota může přinést 28 a neděle bude asi neúspěšně, ale přeci jen útočit na 30. Oba dny za jasné nebo polojasné oblohy. I když existují aktivity, které benefitují z opravdových pařáků, zřejmě je to právě teplota nastávajícího víkendu, která je pro nás lidi ideální. Právě takový závěr se dá vyčíst z dat českých restaurací a hospod. Spotřeba oblíbeného piva je totiž nejvyšší přesně tehdy, když teploměry ukazují 28. Jakmile je chladněji, chuť posedět a popít je menší a když je tepleji, zákazníci už zhorka začínají být spíš unavení. Brno vyhlíží další protesty. V jihomoravské metropoli pokračuje sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se poprvé sešlo v Česku. Včera zástupci sudetských Němců uctili památku obětí holokaustu. Na akci u 5. nástupiště hlavního nádraží dorazila také zhruba 100 protestujících. Spoluorganizátor festivalu Meeting Brno David Macek to bere s nadhledem.
2: Já jsem v těchto dnech opravdu velmi rád, že žijeme ve svobodné demokratické zemi, kde lidé mohou pokojně vyjadřovat své názory, takže ať jsou vítáni.
1: Pozvání sudetských Němců vyvolalo kontroverze. Další protesty jsou v plánu dnes před hlavním vstupem na brněnské výstaviště, kde se o víkendu koná hlavní program sjezdu. Další demonstrace je ohlášená na náměstí Svobody. Spojené státy děkují Česku za přijetí Američana s možnou nákazou eboly. Americký ministr zahraničí Rubio v příspěvku na sociální síti X ocenil pomoc českého premiéra Babiše i českých zdravotníků. Muž je v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka, podle ní nejeví žádné příznaky nemoci. Podle americké televizní stanice NBC je 46-letý muž lékařem misijní organizace a působil v nemocnici na východě Konga, kde propukla epidemie eboly. Fotbalový klub Bohemians přišel s unikátním projektem. Tradiční pražský celek bude mít mužstvo i v 9. lize. Klub na sociálních sítích oznámil, že se do nejnižší ligy chystá přihlásit C-čko, složené, ale výhradně z fanoušků. Cílem je jim nabídnout radost z fotbalu a hrdost nosit klokana na hrudi. Už v prvních 24 hodinách se měly ozvat desítky fanoušků. Podobný projekt funguje například v Německu. A nakonec ještě zopakuji, že nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 22 a 26 a to za jasné nebo polojasné oblohy. Tolik zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké páteční dopoledne s datem 22. května a teď už další česká muzika, let 60. až 80. Startujeme Petrem Kotvaldem a písní Milujem se čím dál víc.

si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh

0: Čtvrt na deset, Český impuls, rádio pro radost ze života. Co chystáte na víkend, zjišťujeme kromě ranního tématu i na našem Facebooku. Na co se na víkend těšíte, takhle to je přesně. Tak já už teď koukám do komentářů. Paní Martina Kučerová píše, klid od lidí, jen rodina a manžel, který se vrátí z cest, jezdí kamionem a bude pěkně. Tak se půjdeme projít, tak ať se procházka vydaří. Děkujeme za komentář. Paní Jana Hanzlová píše, těším se na vnučka a na to, jak ho budu pozbuzovat na hasičských závodech 60 s překážkami v kvasinách, tak budeme držet palce. Taky děkuju za komentář a paní Jana Čičmanová-Romová píše, že mi začíná týden dovolené a konečně budu mít čas na generální úklid bytu. Tak paní Jano, užijte si volno. Co vy, na co těšíte o víkendu? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme minutu po čtvrt na deset. Za malou chvíli Pavel Rod, píseň Krásnější než růže.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
5: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Nové styly pro vaše léto, právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: že šel bych zas rád. Odpověď čekáte na srát, jo, na srát.
1: 2 minuty po 9:30, přeji hezké dopoledne z Rádia Český Impuls, pátek 22. květen, i nadále česká muzika, let 60. až 80. Jiří Schillinger, Dalibor Janda, Jaromír Majer, teď už ale Bezinky a píseň Trojský kůň, 2 minuty po 9:30.
2: Český Impuls, rádio pro radost ze života.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls Rádio pro radost ze života. Pátek 22. květen. Přeji hezké dopoledne. Blíží se nám 10. hodina. Do zpráv celou za malou chvíli Vítězslav Vávra a písnička Dívky z diskoték. V rámci ranního tématu jsme zjišťovali, co budete o víkendu podnikat a jak vypadá váš opravdu dokonalý víkend. Protože řekl bych na takový dokonalý víkend máme zaděláno. Čeká nás totiž prosluněná sobota z nedělí, rosničky hlásí třicítky, spousta lidí už chystá něco dobrého na grill, také přemýšlíte nad tím, kam vyrazíte a jak si víkend co nejvíc užijete. A my jsme se chtěli na tu správnou víkendovou pohodu naladit už dnes ráno v rámci našeho tématu. Mě zajímalo, co nebo kdo u vás nesmí o víkendu chybět, jste spíš aktivní typ nebo se těšíte na víkendovou pohodu na lehátku. Kam nejradši vyrážíte, když je venku konečně teplo a máte svůj zaručený recept na dokonalý steak nebo něco dobrého z grilu?
1: Grilovat budeme, to je jasný. A protože dneska by měl můj tatínek Emil svátek a moc miloval metaxu, takže my si určitě dáme metaxu a k tomu ugrilujeme cokoliv dobrýho. Takže krásný víkend všem.
2: Na široký plátky nakrájet krkovici, proložitý na dva dní bylinkama, žádnej olej, žádné koření, nic, udělat si pořádný uhlíky, rozhavit grill a na ty uhlíky navostro položit ty kusy krkovice. Osmahnout, opéct z obou dvou stran, nechat chvilku odpočinout, k tomu nějaký suprovej dip, jenom osolit, opepřit hrubozrnou solí, hrubozrnným pepřem. Hele, to je šmakuláda.
3: Ahoj, o víkendu bude slavit dcerka 4. narozeniny, budeme mít oslavu, takže budu dělat ne na grilu, ale u nás se tomu říká na lodně, je to takový velký hluboký plech. A budou tam nakrájeny kolínka, krkovička, hodně cibule, zelenina, nějaký houby a bude to takový maso na zelenině s chlebíkem.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Krásné dopoledne, hlásí se Tomáš Zemánek s čerstvými zprávami. Pardubická chemická průmyslovka je po tragédii zavřená. Vzpamatovává se z vraždy studentky. Dívka včera odpoledne přišla o život při náhlém útoku. Utrpěla četná bodná zranění. Těm navzdory rychlému zásahu záchranářů v nemocnici podlehla. Policie pachatele zadržela krátce po činu. Škola zůstane zavřená až do pondělí. Zrušila i dnešní termín maturitních zkoušek. O dalším provozu a náhradním termínu bude informovat. Blíží se povinné čipování koček. Klíčový je horizont 15 let, po jehož uplynutí už mají být očipované všechny kočky. Jedinou výjimku dostanou ty, které nejsou domácími mazlíčky, ale žijí poblíž lidí volně, třeba na statcích. Je tu ale ještě jeden důležitý termín a ten bude zásadní pro každého, kdo kočky prodává nebo daruje. U takových zvířat se totiž očipování bude vyžadovat už do 4 let. Dobývání nejvyšší hory světa má další rekord. Zasloužil se o něj Brit Kenton Cool. Ten dnes vylepšil vlastní rekord v počtu výstupů zahraničních horolezců na Mount Everest. Horu zdolal už po 20. 52letý horolezec vystoupal podle agentury Reuters na vrchol ještě před svítáním a nyní se vrací do nižších táborů. Cool poprvé stanul na Everestu v roce 2004. Tvrdí, že ani tak pro její výstup není žádná rutina. Dodal, že ho překvapuje zájem o jeho úspěch, protože skutečnými rekordmany jsou podle něj nepálští šerpové. Absolutní rekord drží ten, který má za sebou už 32 výstupů. Bedřichov v Jizerských horách rozhoduje o budoucnosti lyžařského areálu. V referendu dnes lidé přijdou hlasovat, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahou o zachování sjezdového lyžování pro budoucí generace. Referendum by mělo zajistit, že obec nebude činit kroky ke změně využití těchto pozemků. 2500 kilometrů pěších tras má turisticky označených Zlínský kraj. Letos obnoví třetinu z nich. Klub českých turistů teď dostane přes 500 000 korun.
2: Zlínský kraj, turistů ráj, to platí i díky píli značkařů, tedy lidí, kteří nachodí po pěších stezkách moře kilometrů. Každá značka potřebuje důkladnou barevnou obnovu jednou za 3 roky. Letos podpoří kraj lesní natěrače 600 000 korunami a oni obnoví více než 900 kilometrů pěších tras. Do kompetence mužů a žen z klubu českých turistů ovšem patří také údržba značení cyklotras, směrovníků a turistických map.
1: To byl náš zpravodaj Jan Čada a nakonec přidám informaci o počasí. Dnes se budeme dívat na polojasnou nebo jasnou oblohu a na teploměry, které ukážou 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, loučí se Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené páteční dopoledne s datem 22. května. A teď už Petr Spálený a jeho Stáňa.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté Petra Janu, písnička Říkej mi. V pořadu Máme Česko rádi vás zavedeme na Schillerovu rozhlednu Ukrir, podle které osobnosti dostala věž jméno, že by podle německého básníka Friedricha Schillera na otázku odpovíme o půl jedenácté.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.

0: Přeji hezké dopoledne z Rádia Český Impuls. Pátek 22. květen naše další hudební dvojce, tedy ta dopolední, nabídne zvířecí písničky Františka Ringa Čecha. Více prozradím po půl jedenácté. Teď už se ale vydáváme na Lounsko, na rozhlednu. Startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Nedávno jsem se přehrabovala sběratelskými kartami klubu českých turistů Mirka Tausiga a přišla jsem na jednu úplně novou. A tou novinkou je Schillerova rozhledna. Nachází se na cestě z Prahy do Karlových Varů, ale není vůbec vidět. Mirek Tausig tvrdí, že je krásná a fotografie na kartě to potvrzuje. Tak teď ho nechám, aby ji popsal posluchačům. Dobrý den.
3: Dobrý den, Hanko. Tak Schillerova rozhledna je víc než 100 let stará. Postavil ji v letech 1905 a 1906 na místě, kde dříve stával hrad Kozihrady. No a k tomu jménu. V roce 1905 se slavilo sté výročí velkého německého básníka Friedricha Schillera, no a právě po něm se rozhledna jmenuje. Jeho památník měl být v přízemí rozhledny.
2: Mirko, vždycky u rozhleden říkáme, z čeho jsou a kolik mají schodů, víte to?
3: Podle dobových pramenů se na stavbu spotřebovalo 95 000 cihel, 60 fůr písku a 15 fůr žulového kamene. To vše prý na kostelní vrch dopravilo 298 koňských potahů.
2: No a teď k výšce. Posluchači musí vědět, co je čeká, pokud sem budou chtít vylézt.
3: No stojí to za to. Rozhledna stojí ve výšce něco přes 300 metrů nad mořem. Měla mít původně tři vyhlídkové plošiny. První byla dřevěná, která obepínala stavbu ve výšce 10 metrů, ale tu časem museli strhnout. Druhá vyhlídková plošina je dodnes ve výšce 22 metrů a je i jediná přístupná veřejnosti. Je ve tvaru písmene U a vrchol oblouku směřuje na jihovýchod. Poslední plošina, třetí, je ve výšce 27 metrů, ale tam už se nesmí, protože do železného točitého schodiště se zakousl zub času. Ale já jsem tam byl.
2: Tak to vám budeme jenom závidět. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se 11. hodina. My si teď do zpráv celou poslechneme naši páteční dopolední hudební dvojici. Ta spojila zvířecí písničky Františka Ringa Čecha. Čeká nás skladba Brouk Pitlík a pak nás také nemine nahrávka Kocour Číro. Po zprávách celou už bude pouštět další muziku let 60. až 80. kolega Honza Benešovský. Já jsem Adam Kořica, loučím se s vámi. Za sebe vám přeji poklidné páteční dopoledne, před námi je víkend, tak pokud možno užijte si ho a já si s vámi zavysílám v neděli po 11. hodině. Do té doby se mějte krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou!
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Toto je...
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Hudební dvojice
10: a neb Vrána k vráně sedá.
11: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Hezké dopoledne s poslechem našeho rádia a teď konkrétně aktuálních zpráv. Do studia je nese Tomáš Zemánek. Kyberpodvodníci cílí na fanoušky fotbalu. S blížícím se mistrovstvím světa ve Spojených státech amerických přibývají falešné stránky a podvodné e-maily se soutěžemi o lístky, dresy či suvenýry, nebo sázkové platformy slibující vysoké výhry. Počet kyberútoků několikanásobně narostl ve všech třech hostitelských zemích. Množství triků míří i na příznivce českého týmu, kteří vyrazí do dějiště šampionátu. Mistrovství světa ve fotbale startuje 19. července. Český tým si na šampionátu zahraje po 20 letech. V mexické Guadalajaře se mohou fotbaloví fanoušci těšit na legendárního Pelého. Dnes brazilskému útočníkovi odhalili přímo před stadionem 9,5 metru vysokou sochu. Pelé si na něm zahrál během mistrovství světa v roce 1970. Na turnaji v Mexiku tehdy získal poslední ze svých 3 titulů mistra světa. Policie porazí zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který ji opakovaně užíval. Prodávat ji měl i ženě, se kterou dříve udržoval vztah. Je stíhaný a hrozí mu až 2leté vězení. Obviněný je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala. Ten látku obstarával. Informovala o tom generální inspekce bezpečnostních sborů. Vlaky mezi Opavou a Prahou svezou víc lidí. České dráhy od června rozšíří přímé spojení mezi těmito dvěma městy. Přibude linka z hlavního města do Opavy, bude jezdit každý čtvrtek odpoledne a páteční dopolední spoj pojede v opačném směru. Vlaky státního dopravce přibudou kvůli zvýšené poptávce. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová doplňuje, že nové linky budou jezdit zatím do konce letní sezóny.
2: Aktuálně je předprodej otevřen do konce srpna. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
1: Přímá spojení mezi Prahou a Opavou České dráhy ukončily v prosinci po více než 10 letech. Po negativní odezvě se dopravce rozhodl linky do svých jízdních řádů vrátit. To byly zprávy, nakonec ještě informace o počasí. Dnes se můžeme těšit na nejvyšší denní teploty mezi 22 a 26 stupni a to vše pod jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Loučí se Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dopoledne po 11. hodině, tady je Honza Benešovský, hlásím se od mikrofonu Českého impulzu a už posílám další muziku. Je tady Klíč pro štěstí, fantastická, přenádherná píseň, Marie Rotrová a Jiří Bartoška.

Tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mě.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Posloucháte Český impuls, Juraj Kukura zpíval Nech brouka žít. Hrajeme v vašem televizoru a na chytrém telefonu, jednoduše a v nejvyšší kvalitě, zase velmi stručně pro formu, si to pojďme připomenout technicky. Do telefonu je potřeba si nejprve stáhnout žlutou rádiovou aplikaci a do televize nás dostanete zmačknutím automatického ledění. To je všechno, nic dalšího už se nemusí štelovat. Ivana Andrlová bude zpívat za chvilku, kdyby se v komnatách, takže si střihneme i jednu pohádkovou. No a potom Milan Drobný se Zuzanou Burianovou Kytky se smály na Českém impulzu.
1: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
2: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
1: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
2: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
1: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se ti stalo?
5: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
6: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
5: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
6: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
5: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
7: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: Rádio Český impuls.
1: Moře a nic víc, nuda, klid a hic, nad obzorem

0: Posloucháte Český impuls, dopolední program. Pojďme se podívat na dnešní cestování. S Jirkou Kolbabou se musíme ještě vrátit do Brazílie, protože jsme zdaleka nestihli všechno a budeme pokračovat v povídání o přehradě Itaipu, která zatopila obrovské území. Kolik stromů vysázeli jako náhradu? Tak zatím můžete dávat nějaké odhady, Jirka Kolbaba nám to řekne v odpoledním programu. No a v Máme Česko rádi zamíříme na Schillerovu rozhlednu u Kryr, čeká nás Lounsko a s úřadující ministryní financí to nemá vůbec nic společného. Posloucháte Český impuls, zdraví Honza Benešovský, krásné dopoledne.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Zpíval jen rock and roll, nic víc. Radek Tomášek s námi pobyl ve vysílání 3 minutky, no a teď už jdeme do naší impulzové krabičky, do hudební klenotnice, odkud zahraje západočeská kapla Turbo slavnou píseň Hráč, která bude komentovaná tak jako vždycky v impulzové krabičce, a tedy si slovo bere Petra Janů. Těším se na to, příjemný poslech, dobré dopoledne a ve 12 zase hlavní zpravodajská relace na Českém impulzu.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Skupinu Turbo vám dnes představuji s velkým potěšením a také s pocitem vděku. Jeho původní jádro, které hrávalo v 70. letech pod názvem Boomerang, se stalo mou doprovodnou kapelou při nahrávání alba Exploduj. Dokonce jsme spolu vystupovali i ve filmu Koncert. Už jako Turbo měli v druhé polovině 80. let docela slušné úspěchy, protože se dokázali trefit do poprokového soundu, který tehdy přinesla švédská skupina Europe. Však také jejich písnička Hráč byla často srovnávána s největším hitem Europe, The Final Countdown. Dodnes patří k nejoblíbenějším písním té doby.

0: Radio Český impuls. Hraje ve vašem televizoru.
1: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legiminery?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezké poledne. Na Ostravsku dnes zemřel po nákaze záškrtem neočkovaný předškolák. Onemocnění se rozšířilo v rodině, kde hygienici potvrdili nákazu u 3 sourozenců. Případ vyvolal okamžitá protiepidemická opatření a celá rodina skončila v nemocnici. Stav nejmladšího chlapce se ale i přes léčbu zhoršil a v pražské nemocnici zemřel. Hygienici zdůrazňují, že záškrt je v Česku díky povinnému očkování vzácný. V posledních letech ale počet případů mírně roste a rodiče by měli stav očkování ověřit. Odborníci apelují na kontrolu v EZ-kartě nebo u praktického lékaře pro děti a dorost. V Brně je pořádně rušno, asi 200 lidí dnes přišli protestovat na výstaviště, kde se o víkendu potkají sudetští Němci. Z krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se v Česku pořádá vůbec poprvé. Akce vyvolává kontroverze. David Macek z pořádající organizace Meeting Brno bere protesty s nadhledem.
2: Já jsem v těchto dnech opravdu velmi rád, že žijeme ve svobodné demokratické zemi, kde lidé mohou pokojně vyjadřovat své názory, takže ať jsou vítání.
1: Sudetoněmecký sjezd potrvá do pondělí, hlavní program bude o víkendu, očekávají se další protesty. Prezidenti Česka a Německa ve společném prohlášení vyzdvihli cestu usmíření obou národů. Věří, že události v Brně budou v duchu porozumění a respektu. Policie v Přelouči na Pardubicku pátrá po nebezpečném mladém muži. Prý se po městě pohybuje se sekáčkem na maso a lidé by se ho proto neměli pokoušet zadržet. Muž údajně někomu vyhrožoval. Hledaný má na sobě červenou bundu s modrým pásem a bílými nápisy. Doplnil ji modrými kalhotami se 3 oranžovými pruhy a modrou čepicí. Na nohou má červené tenisky a na zádech nese černohnědý batoh. V případě jakéhokoliv kontaktu by veřejnost měla okamžitě volat linku 158. Policisté už přijali bezpečnostní opatření a pomůže intenzivně pátrají. Vedení fotbalové Slavie jednalo se zástupci fanoušků z tribuny Sever o situaci po derby. Po výtržnostech v utkání se Spartou a následné kontumaci zůstává uzavřený domácí kotel. Obě strany hledají řešení, jak co nejdříve obnovit vstup fanoušků na severní tribunu v Edenu. Slavia odehraje nedělní zápas s Plzní před prázdnými tribunami kvůli disciplinárnímu trestu. Klub po utkání uspořádá oslavu mistrovské sezóny přímo na trávníku stadionu v Edenu. Fanoušci budou moci sledovat zápas na velkoplošné obrazovce před stadionem. Část výtěžku z akce půjde na pomoc onkologickým pacientům a do nadačního fondu Slavie. Ráno čekáme slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se většinou zase vyjasní. Naměříme 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 12. hodině zprávy skončily, pojďme na další písničky. Iveta Bartošová, Petr Sepeši, Červenám, hned potom Jiří Schillinger a Jahody mražený. Tady je Honza Benešovský, hezké poledne.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Jak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vší. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětří. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: a oslovím tě hlasem.
1: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku už se přidá do naší vysílací party Alexandr Hemala, který ještě dokončuje televizní chvilku, to znamená vyzobává z nabídky jednotlivých televizních stanic to nejlepší pro vás. Pokud máte večer televizní plány, určitě poslouchejte. No a z muziky teď jdeme na slavnou píseň Pár slov, pár kroků, pár gest, to znamená Marie Rotrová s Karlem Černochem, Moc hezká věc a hned potom Karel Zich V zádech táhnu stín. Český impuls.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Lego Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Posloucháte Český Impuls, odpolední vysílání. Komik Milan Pitkin má dnes narozeniny, je mu 670, připravuje pro nás přednášku o krásách České republiky. Odvysíláme ve 16:15 v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď tady máme Sašu ještě předtím s televizními tipy a hned potom další písničky. Katapulti, jen jednou dostat šanci, Petra Černocká a Zdeněk Merta, Zpívání v dešti, nebo Olympici, Je to tvá vina. Český Impuls, česká muzika, 60. až 80. léta.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Taky se vám, přátelé, někdy stává, že máte dobrý úmysl někomu pomoci a on se to ve finále obrátí proti vám? Své o tom ví i hrdina animovaného snímku Zataženo občas trakaře, vynálezce Flint, který chce ostatní lidi potěšit. Přitom ale zničí náměstí a vystřelí do nebe. Ale tady nastane ten naprostý obrat, když na hlavy zúčastněných začnou padat cheeseburgery. Co tato jídlová přehánka přinese pro město, uvidíte v animáči Zataženo občas trakaře ve 20 hodin na Nova Cinema. Na titulce jednoho televizního časopisu jsem zahlédl 4 krasaby inteligentní v nejlepších letech a i hned mě hlavou problesklo, že na světě je další z romantických snímků, na které je naše kinematografie naprostý expert. Ano, je tu pokračování úspěšného snímku Šťastný nový rok s podtitulem Dobrodošli. Naše hrdinka Hanka je požádána na Silvestra o ruku a tím pádem se rozjede kolotoč bláznivých událostí, které zřejmě končí svatebním obřadem kdesi v Chorvatsku. Co lepšího si před nadcházející dovolenkovou sezonou přát? Šťastný nový rok 2, Dobrodošli ve 2020 na Nově. Snad doufejme, že všichni máme tu naši zemičku rádi, ale tak krásně jako na Primě to asi nedovede nikdo z nás vyjádřit. Dvojnásobná dávka radosti, máme rádi Česko, začíná ve 20:15, samozřejmě na Primě. Přeji hezký večer.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Pojďme do hudební dvojice. Rubrika, do které vybíráme písničky s něčím společným. No a v tomto případě, co by to mohlo být v tomto případě? Karel Gott, Hej páni končelé a Blue Effect, Sluneční hrob. No je to rok, zase letopočet 1969, tentokrát, kdy obě písničky vznikly. Tak si je pojďme vychutnat, příjemný poslech v pátek 22. května. Od mikrofonu zdraví Honza Benešovský.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg. Kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
7: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
6: Fakt?
7: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
6: Tak jedeme.
7: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
6: Kdo na to jde? Od lesa koupí auto od Esa.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Hudební dvojice
10: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na chytrém telefonu.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezké odpoledne. V pražské fakultní nemocnici Motol zemřelo po nákaze záškrtem 3leté dítě. K úmrtí došlo podle posledních informací už začátkem týdne. Potvrdila to motolská nemocnice, kam dítě převezli. Chlapec původem z Moravskoslezského kraje nebyl proti tomuto onemocnění očkovaný. Hygienici v regionu obratem dohledali kontakty a zavedli protiepidemická opatření. Onemocnění se potvrdilo také u dalších členů rodiny, nikdo další se nenakazil. Výskyt záškrtu je v Česku díky vysoké proočkovanosti populace nadále vzácný. Odborníci přesto apelují na rodiče, aby si stav očkování dětí ověřili přes EZ-kartu. Záškrt je nebezpečná nemoc, která může způsobit udušení i poškození srdce nebo nervů. Rakouské kontroly na hranicích s Českem pokračují, přesunuli se ale do vnitrozemí. Ministři vnitra obou zemí se shodli, že nová taktika je efektivní a nezatěžuje dopravu. Policie teď místo vytěžování přechodů provádí namátkové kontroly v pohraniční oblasti. Opatření zavedená kvůli nelegální migraci tak už nevytvářejí kolony u hranic. Jednání se týkalo i společné migrační politiky Evropské unie a dočasné ochrany pro Ukrajince. Rakouský ministr zdůraznil potřebu tvrdších pravidel a podpory návratové politiky. Servác zmrazil dovozce spotřební elektroniky. Finanční správa a celní úřad si během kontrolně exekuční akce s krycím názvem Servác dovážející elektroniku ze Spojených arabských emirátů a Hongkongu. Celkový objem zakázek převýšil 350 milionů korun. Mluvčí finanční správy Patrik Madle říká, že se firma řádně nepřiznala ke své daňové povinnosti.
2: S ohledem na tyto informace byl vydán zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň a exekutoři finančního úřadu celou zásilku elektroniky zabavili.
1: V zásilce byly sluchátka, mobilní telefony nebo hodinky. V případě, že firma dlužnou daň neuhradí, skončí elektronika v aukci. Evropu zasáhne první letošní vlna veder. Teploty se budou držet až 11 stupňů nad normálem. Může za to tlaková výše, takzvaná tepelná kopule, která ohřívá stlačovaný vzduch. Nejvíce se oteplí ve Velké Británii, Francii a Španělsku, kde padnou teplotní rekordy. V Londýně má být v neděli až 32 stupňů, v Paříži 31 a ve Španělsku dokonce 38. Meteorologové varují, že s vysycháním půdy hrozí častější a delší vlny veder v budoucnu. Extrémní teploty se mají udržet přes víkend a významně překročit sezónní průměry. U nás bude nejtepleji v neděli, kdy naměříme až 27 stupňů. Zítra čekáme nejvyšší teploty 21 až 26, ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se ale opět vyjasní. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré odpoledne, krátce po 13. hodině po zprávách. Bude zpívat Jiří Korn, hned potom Valdemar Matuška nebo Jaromír Nohavica. Honza Benešovský u mikrofonu, my jsme Český impuls.

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: Impuls, odpolední vysílání. S Jirkou Kolbabou se za chvilku budeme vracet do Jižní Ameriky, do Brazílie konkrétně. A čeká nás ještě další díl povídání o ohromné gigantické přehradě Itaipu. Voda zalila obrovské území a máme tady takovou typovačku. Schválně, jestli dokážete odhadnout, kolik stromů vysázeli v Brazílii jako náhradu. Jirka Kolbaba to řekne, ale než se dostane ke slovu, tak si ještě zahrajeme Ivetu Bartošovou, Evu Pilarovou s Jaromírem Majerem nebo Petru Janu na Českém Impulzu.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls v pátek 22. května. Za chvilku další muzika, Hana Hegerová bude zpívat, Pavel Vítek nebo Věra Špinarová, ale teď už se hlásí náš cestovatel a fotograf Jirka Kolbaba. Včera jsme začali mluvit o obrovské gigantické přehradě Itaipu v Brazílii. Připomínáme, že ta

0: Přehrada, nebo ta hrázní stěna, je vysoká skoro 200 metrů. No a Jirka přidá další zajímavá data.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Co nějaké další ještě technické údaje okolo tohoto veledíla vodního?
3: Mohu posloužit třeba informací, že generátory elektrárny jsou největší na světě a každý z nich produkuje 700 tisíc kW. Musím také připomenout, že přehrada, když se tvořila, tak ona zabírá velké prostranství, asi 1340 čtverečních kilometrů, tak zde byly velké a opravdu velmi významné archeologické vykopávky a museli zabezpečit tyto vykopávky. Je tady 300 nalezišť, ze kterých se nachází předměty až 8 tisíc let staré. To všechno se podařilo a dokonce stavitelé této elektrárny vytvořili zóny pro únik ryb, aby měli kam odejít a nebyli zabity právě těmi mechanismy tohoto velkého inženýrského díla. A tou největší zajímavostí by třeba mohlo být, že na břehu jezera bylo potom vysazeno 20 milionů stromů.
2: Informace, které jste slyšeli, se týkaly přehrady Itaipu v Brazílii. Byli jsme se na ní podívat společně s Jirkou Kolbabou. Měj se hezky, Jirko. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Má

0: Posloucháte Český impuls, odpolední program, před námi je další hudební dvojice a tentokrát si zahrajeme písničky z českých pohádek. Michal David začne Létajícím Česmírem a potom Ivana Andrlová s Janem Čenským, Jestli to nebude láska. Ano, Princové jsou na draka, víme všichni, jasná věc. Tady je Honza Benešovský, hezké odpoledne a chystáme taky hlavní zpravodajskou relaci, konkrétně na 14. hodinu. Zase tam vměstnáme všechno důležité.
1: To je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Co se ti stalo?
7: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
8: Znáš Galadrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
7: Aha, a kde Galadrink kupuješ?
8: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Galadrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
7: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Hudební dvojice
12: aneb 1 plus 1.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: I takhle hraje český

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne, začínáme dopravní aktualitou. Problémy jsou na dálnici D6 u Nového Strašecího. Ve směru z Prahy na Karlovy Vary došlo k dopravní nehodě. Bohužel při ní zemřeli dva lidé. Na místo vyjeli všechny složky integrovaného záchranného systému. Řidiči musí počítat s uzavírkou dálnice. A to v úseku Nové Strašecí Řevničov mezi exity 32 a 38. Policie v Přelouči na Pardubicku úspěšně vypátrala nebezpečného mladého muže. Ten se měl po městě pohybovat se sekáčkem na maso a vyhrožovat lidem. Policisté po něm od dopoledne intenzivně pátrali a přijali bezpečnostní opatření. Veřejnost během pátrání vyzvali, aby se muže nesnažila sama zadržet. Sbor krátce před 13. hodinou na síti X potvrdil, že hledaný byl už dopaden. Díky úspěšnému zákroku policie tak pro občany už nehrozí žádné nebezpečí. Pardubičtí policisté zároveň poděkovali všem za poskytnuté poznatky. Nové státní dluhopisy slaví úspěch. Češi za několik dní vykoupili původní 20-miliardovou emisi. Díky vysokému zájmu budou prodeje dluhopisů pokračovat do odvolání. Stát si od občanů touto formou půjčuje na své výdaje a zároveň jim otevírá investiční příležitost. Krok ze strany státu chválí hlavní ekonom XTB Pavel Peterka, který v impulze Honzy Benešovského přidal i radu, komu by tuto formu investice doporučoval.
2: Nese relativně nízkou míru rizika a nabízí v celku zajímavý výnos a je to hodné pro řadu lidí s nějakým krátkým investičním horizontem, takže často se může jednat o seniory nebo lidi v předdůchodovém věku.
1: Ekonom Peterka dodal, že státní dluhopisy vytváří příznivé prostředí i pro jiné investiční produkty. Bankám totiž vzniká další konkurence, na kterou musí reagovat. Nejžádanější fixní dluhopis na 5 let má průměrný roční úrok 4,5%. Rakouské kontroly na hranicích s Českem pokračují, přesunuli se ale do vnitrozemí. Ministři vnitra obou zemí se shodli, že nová taktika je efektivní a nezatěžuje dopravu. Policie teď místo vytěžování přechodů provádí namátkové kontroly v pohraniční oblasti. Opatření zavedená kvůli nelegální migraci tak už nevytvářejí kolony u hranic. Jednání se týkalo i společné migrační politiky Evropské unie a dočasné ochrany pro Ukrajince. Rakouský ministr zdůraznil potřebu tvrdších pravidel a podpory návratové politiky. Zítra čekáme slunečno, postupně se ale začne tvořit kupovitá oblačnost. K večeru by se pak ale mělo většinou znovu vyjasňovat. Naměříme k tomu 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, zprávy skončily a teď můžeme znovu vstoupit do naší hudební řeky. Josef Laufer zaspívá, potom Petr Novák nebo Papi Daněk.
4: Jak rád bych dostal ještě jeden

to samé.

české písničky 60. až 80. let. Rádio Český

0: Posloucháte Český impuls.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku přihodíme další tip na výlet. Zavedeme vás na Schillerovu rozhlednu u Kryre, podle které osobnosti dostala věž jméno, že by snad podle německého básníka Friedricha Schillera. Odpoví Hanka Kracíková a turista s povoláním Mirek Tausek. V dalším vydání pořadu Máme Česko rádi. Těším se na to. Ještě předtím olympici Valdemar Matuška nebo Dušan Grůň.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Posloucháte odpolední program Českého impulzu, pátek 22. května. Jsou dny, kdy svítá o něco dřív, své o tom ví Ladislav Štajdl, zpívat nám bude už za malou chvíli, nicméně teď se vydáváme na Lounsko na rozhlednu.
1: Máme Česko rádi.
2: Nedávno jsem se přehrabovala sběratelskými kartami klubu českých turistů Mirka Tausiga a přišla jsem na jednu úplně novou. A tou novinkou je Schillerova rozhledna. Nachází se na cestě z Prahy do Karlových Varů, ale není vůbec vidět. Mirek Tausig tvrdí, že je krásná a fotografie na kartě to potvrzuje. Tak teď ho nechám, aby ji popsal posluchačům. Dobrý den.
3: Dobrý den, Hanko. Tak Schillerova rozhledna je víc než 100 let stará. Postavil ji v letech 1905 a 1906 na místě, kde dříve stával hrad Kozihrady. No a k tomu jménu. V roce 1905 se slavilo sté výročí velkého německého básníka Friedricha Schillera, no a právě po něm se rozhledna jmenuje. Jeho památník měl být v přízemí rozhledny.
2: Mirko, vždycky u rozhleden říkáme, z čeho jsou a kolik mají schodů, víte to?
3: Podle dobových pramenů se na stavbu spotřebovalo 95 tisíc cihel, 60 fůr písku a 15 fůr žulového kamene. To vše prý na kostelní vrch dopravilo 298 koňských potahů.
2: No a teď k výšce. Posluchači musí vědět, co je čeká, pokud sem budou chtít vylézt.
3: No stojí to za to. Rozhledna stojí ve výšce něco přes 300 metrů nad mořem, měla mít původně tři vyhlídkové plošiny. První byla dřevěná, která obepínala stavbu ve výšce 10 metrů, ale tu časem museli strhnout. Druhá vyhlídková plošina je dodnes ve výšce 22 metrů a je i

0: veřejná přístupná veřejnosti. Je ve tvaru písmene U a vrchol oblouku směřuje na jihovýchod. Poslední plošina, třetí, je ve výšce 27 metrů, ale tam už se nesmí, protože do železného točitého schodiště se zakousl zub času. Ale já jsem tam byl.
1: Tak to vám budeme jenom závidět. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Před námi je klenotnice, otevíráme impulzově krabičku. Hana Zagorová, Petr Kotwald, Stanislav Ložek zaspívají slavnou seriálovou Sanitku, jinak tedy správně řečeno písničku Můj čas. A ještě k ní zazní komentář Lucie Vondráčkové. Tak jsem na to zvědav. No a na 15. hodinu na 3. už v redakci Pilně připravujeme hlavní zpravodajskou relaci. Zůstávejte s námi, Český impuls.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Bila klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
9: Písničku Můj čas už se pokoušelo předělat spousta skupin a interpretů, ale myslím, že se ještě nikomu nepodařilo přečíst originál. Takže Stanislav Hložek, Petr Kotwald, Můj čas.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. Policie obvinila mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Dívka zemřela po včerejším útoku před chemickou průmyslovkou. Policisté útočníka zadrželi krátce po činu, další podrobnosti tají. Podle hejtmana Martina Netolického stály za útokem osobní problémy ze vztahu. Server iDnes.cz psal, že mladík nezvládl fakt, že se s ním dívka rozešla. Podle médií byl také studentem školy. Ta dnes zůstala zavřená a zrušila i maturitní zkoušky. Před budovou lidé dál zapalují svíčky a nosí květiny na pietní místo. Maximální státní ceny pohonných hmot o víkendu v Česku mírně klesnou. Litr benzínu zlevní o 12 haléřů, na maximálních 45 korun 11 haléřů. Nafta bude levnější o 23 haléřů a pumpy prodají nejvíc za 2,40 a 8 haléřů. Tyto cenové stropy ministerstva financí platí pro nadcházející víkend i celé pondělí. Státní regulace cen v reakci na drahé palivo platí zatím do konce měsíce. Systém výpočtu stropů teď nově vychází z třídenního průměru velkoobchodních cen. Důvodem drahé ropy na trzích je vyhrocený válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem. Letiště v Ralsku se mění na skautské městečko. O víkendu se na Česko-Lipsko sjede zhruba 3,5 tisíce lidí. Organizátorka takzvaného interkempu Lucie Jančíková řekla, že na akci dorazí skauti i ze zahraničí.
2: Účastníci se dělí na poloviny, jedna jde po okolí Ralska na výlet, kde poznají, co je tady v okolí, zahraniční poznají, jak vypadá česká krajina. Druhá část programu probíhá tady v tábořišti, kde budou ti účastníci v mezinárodních skupinkách, budou mezi sebou komunikovat, plnit různé úkoly.
1: Stát uvažuje o možném prodeji pardubické společnosti Explosia. Ta se zabývá výrobou výbušnin a střelivin. Premiér Andrej Babiš po návštěvě podniku řekl, že o firmu projevila zájem francouzská státní společnost prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona spolu s dalšími evropskými zájemci. Podle premiéra se firmě ekonomicky daří, zpětinásobila výnosy a případný vysoký výnos z prodeje by mohl posloužit například na investice potřebné k plnění závazků vůči NATO. Explosia je od roku 2002 100% vlastněná státem prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu, předtím patřila do skupiny Agrofert. Zítra čekáme slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, tak večeru se bude zase většinou vyjasňovat. Naměříme k tomu 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěkné odpoledne, po zprávách ve 3 hodiny zpívá Iveta Bartošová a po ní Jiří Schillinger nebo Kameloti. S vámi je Honza Benešovský na vlnách Českého impulzu.

0: Koukáte Český impuls, zpívala Marcela Holanová Cesty lásek, které mohou vést taky přes internet v dnešní době samozřejmě. Občas se mrkněte na facebookový profil Českého impulzu, tam si můžete najít nové přátele, anebo třeba i novou lásku. Tady adresa www.facebook.com/Český impuls. Pojďme na další muziku. Lenka Filipová bude zpívat, Věra Špinarová nebo skupina Elán na Českém impulzu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: všechno vodné z času, všechno vodné z času, co všechno vodné z času, všechno vodné z času, co všechno vodné z času, všechno vodné z času, všechno vodné z času.
1: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, za chvilku si dáme Heidi Janku, Když se načančám. K takovému táboráku se moc čančat nemusíte, stačí něco pohodlného, hlavně teplého, protože večery ještě umějí být chladné. No a k ohni hlavně skvělá muzika. Na Českém impulzu mezi 19. a 20. hodinou písničky k táboráku, to nejlepší z české countryové, folkové a trampské scény. Poslouchejte i dnes.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Jsou nesmělé. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, těšíme se na Alexandra Hemalu, který začne vysílat přesně ve 4 hodiny, nebo ať jsme přesní, po zprávách ve 4 hodiny. A spolu s ním přijde Milan Pitkin, který slaví 76. narozeniny, připravuje pro nás přednášku o krásách České republiky. To si nesmíte nechat ujít ve 4:15, to znamená za půl hodinky. Ode mě ještě zvířecí písničky Františka Ringo Čecha do hudební dvojice, Brouk Pitlík a Kocour Číro. Mějte se moc krásně, pěkný víkend a zase někdy naslyšenou na Českém impulzu. Honza Benešovský.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
8: Hudební dvojice
9: a NEP, dva jsou víc než jeden.
10: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Stůj. Ještě rozhlídni se kolem. Tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem. Sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne. Na železničním přejezdu v Dobřichovicích u Prahy se odpoledne srazil vlak s autem. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění a nikomu se nic vážného nestalo. Hasiči správy železnic okamžitě vyrazili na místo. Provoz na hlavní trati mezi Berounem a Prahou kvůli tomu kompletně stojí. Vlaky teď vůbec nejezdí v celém úseku z Řevnic až do pražského Radotína. Omezení na této frekventované železniční trase komplikuje cestování stovkám pasažérů. Web Českých drah odhaduje přerušení dopravy a odklízení následků zhruba do 17 hodin. Maximální státní ceny pohonných hmot o víkendu v Česku mírně klesnou. Litr benzínu zlevní o 12 haléřů na maximálních 45 korun 11 haléřů. Nafta bude levnější o 23 haléřů a pumpy ji prodají nejvýš za 42 korun a 8 haléřů. Tyto cenové stropy ministerstva financí platí pro nadcházející víkendy celé pondělí. Státní regulace cen v reakci na drahé palivo platí zatím do konce měsíce. Systém výpočtu stropů teď nově vychází z třídenního průměru velkoobchodních cen. Na letišti na nás může čekat spousta výzev. Při cestě na dovolenou bychom si měli uvědomit, že do letadla nesmíme třeba s velkým množstvím vody. Nejvíc prohřešků se ale podle mluvčí pražského letiště Václava Havla Denisy Hejtmánkové týká cestování s elektronikou. Tu doporučuje brát si sebou do příručního zavazadla a neodkládat ji do odbaveného kufru.
2: Povinnost je to u zařízení s bateriemi o vyšší kapacitě, jako jsou powerbanky, notebooky nebo tablety. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holící strojek, elektrický zubní kartáček, může být přepravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle.
1: Pro powerbanky v příručním zavazadle ale také platí limity. Většina leteckých společností vás nechá projít se záložními bateriemi do 20 ampér hodin. Větší powerbanky pak omezují aerolinky různě. Východomaďarským městem Tiszaújváros ráno otřásl silný výbuch v petrochemickém závodě. Exploze v podniku společnosti MOL zabila jednoho člověka a dalších 8 lidí zranila. Vrtulník transportoval jednoho vážně popáleného pacienta do fakultní nemocnice v Debrecínu. Hasiči z několika měst bojovali s plameny a chladili poškozené potrubí pomocí vodních děl. Vzduch v okolí největšího maďarského podniku monitorovala speciální mobilní chemická laboratoř. Jedovaté látky v ovzduší ale podle expertů nepřekročily žádné nebezpečné limity. Vedení firmy mluví o nehodě, ke které došlo během servisních a modernizačních prací. A my zítra čekáme slunečné ráno, postupně se ale začne tvořit kupovitá oblačnost, k večeru pak ale má být většinou znovu jasno. Naměříme 21 až 26 stupňů, v Čechách i 28. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké páteční odpoledne, přátelé. Kde jsou ty časy, kdy se naši předkové řídili ve svých životech starými pranostikami? Vždy to samozřejmě vyjít nemusí, ale třeba v našem sídelním městě minulý týden ti ledoví mužíci, ti se tedy naprosto trefili. Pak se též říká, že když v máji blízká, sedlák si výská. A nebo jestli v máji neprší, pak červen to dovrší. No, v každém případě počasí je proměnlivé, ale my na Českém impulzu se snažíme být dobře naladěni vždy a vás pobavit při písničkách, které nezestárly, a spolu s vámi tak třeba zavzpomínat na Josefa Zímu, který nás nedávno opustil, či Karla Štědrého. Při písničce, která je, myslím, nejkrásnější z muzikálu Starci na chmelu a která se jmenuje Milenci v Texaskách. No ale ještě předtím okno své lásky otevře skupina Olympic, tak pojďme na to.

0: nás, přátelé, svým rodným domem krásně provedl Pavel Bobek na Českém impulzu, kde nás můžete ladit i na svém internetu www.českyimpuls.cz. No a teď už budeme hovořit o krásách České republiky. Myslím si, že promluvit by měl jednak znalec a také někdo, kdo se, tak říkajíc, téměř ve všem vyzná. No a tím, který splňuje obě tato kritéria, je pan Milan Pitkin, který navíc dnes slaví 76. narozeniny. Takže pane Milane, my ti z Českého impulzu přejeme všechno dobré, hlavně pevné zdraví a jiskru v oku, která tě neopouští.
1: My to neumíme žádnou řeč, tak co bychom se jezdili strapňovat někam do ciziny. Když v naší domovině máme tolik krásy. V Čechách, na Moravě i nakonec i v tom odtrženém Slovensku. Můžete zažít tolik šoku, tolik příhod a tolik vlastně pořád jenom ty ty víš, kam byl. Tak náš bychom se za dobrodružstvem vláčeli někam do ciziny. Je, když si to vemte, že slovenský Tatry vám nahradí Alpy, Lipno vám nahradí Atlantik a Berunka vám nahradí Frankfurtovku. Já jsem si ku příkladu nedávno vyjel za Prahu na Vltavu. No ta tam byla tak strašně studená voda. No já jsem z toho měl úplně šok. No vlez jsem do té studené vody jako chlap. Vyjela se sem jako ženská. Úplně jako ženská. Jenom mi tady nahoře chyběly takový ty, jak ono se to slušně řekne, no takový ty pitlíky tady. No já stejně nevím, na co to ty ženský živě, že jo. Nevidí to, neslyší to. Chodit se potom nedá. A jak jsem si tady všiml, ani tleska to neumí. Kdyby v tom ty ženský mohli aspoň něco nosit, zrcátko nebo kudzenku, aby se nemuseli vláčet s kabelkou, že? No tak vám by se tam do toho samozřejmě vešlo víc, že? To vám nikdo nebere. Abych se vrátil k studený do Vltavy. No. Vylezla jsem z té vlastně co to plácám. Ono bylo hezky sluníčko a za chvilku jsem rozmrzl. No, můžete takovýhle zážitek zažít někde v té teplém Jadranu? No těžko. A nebo jsem nedávno šel zase takhle po Pohaný. To by se nevěřili. Dva dny jsem šel a pořád je jenom rovina. Je jenom rovina. A až potom jsem prošel za takovým lesem, najednou koukám, kde se vzala, tu se vzala zase rovina. Jsem tady u Blanska přešel pár kopečků a narazil jsem na něco strašného. Představte si, že nějaký idiot tam vykopal a ukrutnou díru. No to byla díra jako ukrutná díra. Strašná. No to kdyby tam někdo spát, třeba nějaká stará babička, nebo slepec třeba, nebo se zemant. A představte si, že oni to ty díře ještě dali mé jméno. Ne, jmenuje se to nějaká macecha nebo maciucha, ne, no to tak nějak prostě, no. A vodí si k ní ještě tu turisty. No, průvodkyně se vychloubala, že už do ní skočil D99 sebevrahu a že teď netrpělivě čekají na toho svýho jubilanta. A když říkala jubilanta, tak významně na mě koukala se. Že bych tam skočil já, nebo co? No, vypadám na to, že bych skákal do nějaký džoury, ne. I když na jednu stranu důvody papární bych měl. Mně se po poslední dobu vůbec nic nedaří. Moje dospělí děti mě mlátí. Moje starý rodiče mě to taky ještě pořád mlátí. Mama manželka se zase mlátit nenechá. V tom sadom masosalonu za ty peníze, co jim dávám, mě zase mlátí málo. A navíc mě babi nechce vzít do český televize jako hlasatel. No ale opravdu zážitek jsem zažil ve Vysokých Tatrách. Bo oni teda říkali, tam nechodím, že bych mohl někam spadnout, já se nebojím, tak jsem tam vyvěz. A šel jsem po tom chodníčku už mezi těma skálama a najednou vám koukám, za kamenem leží pes a sviští. Ale jako si sirena. No a koukám za druhým kamenem druhé a taky sviští. No, co oni ty Slováci už neudělali pro to, aby ty turisty dokopali do těch, ale jak se jim povedlo ty psi tohleto naučit? Byla to bomba. No, ale nicméně, jak popovídám, nejlepší je u nás v naší domovině. Já si třeba nejvíc zařádím na svý hroudě. Ne na svý manželce, to ne. Ne, myslím na tý rodný hroudě, ta tady doma. No právě, no a o tom to je. Naschledanou.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Za maličkou chvíli vás dva sympaťáci, a sice Pavel Horňák a Michal David, přesvědčí o tom, že jako pár jsou sehraní. A pak už nás krásným starobylým svatovíckým chrámem provede Václav Neckář. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost.

0: Pan Vladimír Menšík se vlastně narodil ve Vinařském kraji, protože Ivančice jsou takových 30, možná 40 kilometrů na jih od jihomoravské metropole Brna a tam už začínají ty krásné zvlněné vrchy, kde se na nich pěstuje vinná réva. Ale otázka zní, jestli my víme, co to bylo vománkové víno. Zdá se, že specialistou v tomto oboru byl právě pan Vladimír Menšík.
1: Moravský tragéd Lubomír Kostelka, původním povolání pastičkář. Už od svého útlého mládí pořád něco organizoval. Nic nenechal jen tak, pořád se snažil, aby se něco dělo, a tak taky jednou přišel a povídá: hele, Ladíku, nemohl bys říct tátovi, že bychom šli k vám na chatu? Já mám 50 litrů výborného vománkového vína. Já pám, jakýho? No, vománkovýho vína. No tak já jsem se neptal, já jsem v těch vínech nebyl tak zkušený, já pracoval vždycky v tvrdým alkoholu. A tak pane, prosím, já se táty zeptám. A táta říká, kolik vás bude? Já jsem říkal, asi 15, paže toho 50 litrů. Tak mi říká, prosím pěkně, běžte, nezapalte tam nikde. V Brně se tenkrát v té době pít nedalo, protože nebyly sice záchytné stanice, ale v brněnské rovnosti vždycky uveřejnili fotografii. Pan Adolf Jebavý, řezník a uzenář, se opil a ulomil kraj chodníku. Nebo takovýhle, rozumíte, impertinence a to. Tak jsme si říkali, proč se máme někde tlumit, anebo potom se dostat do tisku. Tak jsme šli na Knížskou přehradu k nám do chaty. Nesli jsme 50, víte, co to je 50 litrů vína, 50 litrový demižon. Šli jsme, jako velbloudi, když cejtějí vodu, tak my přidávali, byli jsme na chatě, rychle jsme prostě rozdělal oheň, nanosilo se dříví venku, takový táborák, jako nanosili se skleničky od hořčice a teď se nalilo a každý, kdo se napil, takhle mírně zlapal podechu a povídá, co to je? Co to je tohleto? Ono to mělo chuť něco jako mezi vermutem, griotkou, ale i pivo z toho jako mírně tak sládlo, víte? Co to je, Luboško? Pa, normální vománkový víno. Vománkový víno. Říkali, nechutná, ale jo, to není špatný, to není. Ono víno to bylo veselé, víte. Po dvou hořčičných skleničkách už jeden kamarád hrál na kytaru, aniž jí měl. Druhý pada, no něco ohromného, veselo z toho bylo. A tak se zapomnělo, co to vlastně pijeme, až jeden z nás, asistent výtvarníka z brněnského divadla, nějaký Kraus, si odskočil na chvilku do lesa. To už hvězdy svítily. Takhle koukáme, zpíváme si, najednou se vrací z lesa kamarád Kraus a povídá: Lubošku, co to pijeme za svinstvo? Kostelka: páno, dovol, jaký to je svinstvo, kluci, jaký to je svinstvo, pán, je blbej, když mu to nechutná, to nepije, pán, moment, pánové. Já jsem byl v lese a mě tam svítí hovno.

0: Náma to otřáslo zaprvé, protože Kraus byl jinak velice slušný člověk. Takhle se nikdy nevyjadřoval. Přitom jsme viděli, že smrt mu kouká z očí, říkali jsme, co to je, jaký pak tohle. On pá, no co to je za víno? My jsme říkali, no co to povídáš, to bychom museli vidět, on pá, však pojďte se podívat. Tam to je. Vstoupili jsme na kraj lesa, tam na takové malinké pasece leželo něco, jako když upadne fosforeskující ručička z věžních hodin. Jako neonová trubka. Jako kdyby měli světlušky sjest. Něco strašného. To vám bylo tak sugestivní. V té tmě a příšeří toho lesa. My na to koukali a povídáme, no to je zajímavý, ono to skutečně svítilo. Něco ohromného. A teď to začalo. No Lubošku, co to pijeme tohle, protože v té době probíhaly různý procesy. Jak Eisenponáci tam nebo tamhle si mysleli, že prostě vyzrají na československý dráhy, viděli smrti hlava na cisterně, řekli si, a to vám tak zbaštíme, tam bude jistě líf, on tam byl dřevitej, potom oslepli, že jo? Teď my jsme nemohli poznat, jestli slepne bač mavilo jako v pytli, nic jsme neviděli stejně. Co to je, Lubošku, za víno? Jaký pak vománkový? Najednou jsme všichni viděli, že to nikdo nikdy neslyšel. On pánu Vománkovi, to je tak, podívejte se, mýmu strýci, který má vinohrad, zkysalo víno. Já přijel právě, když to chtěl vylít, a pám, strejčku, prosím tě, mě jako člověku z města bylo líto takovou tekutinu vylejvat, skysaný, neskysaný, já pám, daruj mi to, on pá, chlapče, když se s tím otrávíš, budeš mít zkažený žaludek, a já si s tím nějak poradím. Přijel do Brna, tam měl takovou správcovou, která rozuměla všemu. A povídá, pane Kostelka, to je jednoduchý. Do skysaného vína se musí naložit léčivý byliny, víte? Ono to stáhne tu kyselost a potom je to víno. Eňo, něňo, povídá, dáte mi ochutnat? On pá, samozřejmě. Šel, zháněl, povídá, ale žádný byliny jsem nesehnal, sehnal jsem jenom vománkovej keřík na revma, co je, co se obalujou nohy tím. Pá, ale nebylo to špatný, dal jsem to tam víc, zase, na, jako, abych to vynahradil, že nejsou, a ono mi to zželatinovalo. Tak jsem skočil ke kolegům na farmacii, co študovali, ty mi dali čistý líh, já to zase rozředil, že jo? Zase to bylo moc řídký, zase do toho vománka. A tak z toho vzniklo z těch 30-50 litrů. Proto ty zvláštní chutě. Víte, ale jinak je to, pánové, nezávadný. Nikdo pá, závadný, nezávadný. Co když přijem k lékaři, už bude pozdě a ztratíme zrak. To chce doktora, okamžitě teď. Je tady někde na blízku lékař, já pám, je takovej trochu nelidumil. Doktor Znamínko, tady má chatu kousek, ten nesnáší vůbec nic. Ten nesnáší, že je tady přehrada, že my tady máme taky chaty a teď já tam k tomu člověku v noci mám jít, kvůli tomu, že mi tady pijem nějaký svinstvo, mi pak nedá se nic dělat, první pomoc je první pomoc. Tak já dost neochotně jsem šel, zabouchal jsem na tu jeho chatu tam u toho doktora Znamínka, tam se ozvalo, co tady za volá tohleto v noci? Já pán, pane doktore, tady je menší, on pá, to je mi jedno, v noci zále, já jsem pá, pane doktore, prosím pěkně, první pomoc, on pá, jaká první pomoc, já pám, my pijem nějaký zvláštní víno. Bojíme se, že to je dřevitej líh, protože kamarádovi z toho lese svítí stolice. On pá, co to povídáte, z chlastu můžou svítit jedině oči, kamaráde. To mě to porád přes dveře. Je noc, v noci se spí, ale jemu to nedalo, protože byl lékař a věděl, že první pomoc musíme poskytnout svýmu spolubližnímu, zvlášť, jsme lékaři, že ano? Jak říká Šterce, milostivá paní, samozřejmě, já jako promovaný adept Červeného kříže vás prohlídnout můžu, ovšem léčit ještě nesmím, že ano? A on byl lékař navíc. Tak mu to nedalo, v oblík se a šel tam se mnou. No i na něj to zapůsobilo velice tedy otřesně. 14 mužských jak funebráků stojí na pasece a uprostřed něco divného. On kterou celou cestu mě vyvracel, že nemůže nic prostě z alkoholu svítit kromě očí, tam zůstal, stuhnul a povídá, víte, že jo, skutečně svítí. Všichni říkají, my na to, pane doktore, už půl hodiny koukáme a nepřestává. A on povídá, komu to patří. A ten Kraus tak skromně povídá, to je moje, pane doktore. On na něj tak s uznáním pohleděl a povídá, no to je, to jsem ještě v životě neviděl. Z nás taky nikdo, víte? Ale protože to byl doktor, a řekl bych navíc doktor Ohař, tak začal ohledávat to okolí. Možná to byl soudní lékař, že ano? Kouká, kouká, najednou povídá, pojďte sem, pane Kraus. Tomu se moc nechtělo, víte, zase na ta samá místa, kde to tohle stvořil. Povídá, nezakop, vy jste tady o něco? Ten Kraus povídá, zakop, zakop, já do toho skoro upad. On pá, o tenhle pařez, víte? Ten pá, ano. On pá, podívejte se, to byl strouchnivělej pařez, víte? A on, když ho vzal a jen do něj dejch, tak ten pařez sám od sebe fosforeskoval, natož potom, když dostával tolik tepla z dola. A ten doktor z radosti, že nepijeme, že víte, je líh, že není potřeba žádného lékařského zákroku, šel s náma ochutnat to vománkový víno a skutečně druhý den nejen nám, ale i jemu z toho chlastu svítili veselé oči.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Rychle hraje Český impuls. Sák, sáno, knihách vázaných kůži. Sák, sáno, kouzel je víc než dost. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
2: Hezké odpoledne. Ministerstvo práce a sociálních věcí zvažuje vznik speciální jednotky s pracovním názvem Sociální kobra. Minister Aleš Juchelka chce do 3 let vytvořit akční stohlavý tým zaměřený na zneužívání dávek. Noví kontroloři budou provádět terénní šetření v domácnostech i prověrky dat z informačních systémů. Koaliční SPD nápad vítá, protože úředníci mají podle strany svázané ruce a chybí jim kapacity. Opozice naopak záměr kritizuje a označuje ho za nadbytečný, jelikož kontroly fungují už dnes. Podle kritiků z řad Pirátů a STAN navíc úřad práce dlouhodobě bojuje s nedostatkem lidí. Servác zmrazil dovozce spotřební elektroniky. Finanční správa a celní úřad si během kontrolně exekuční akce s krycím názvem Servác došlápli na společnost dovážející elektroniku ze Spojených arabských emirátů a Hongkongu. Celkový objem zakázek převýšil 350 milionů korun. Mluvčí finanční správy Patrik Mádle říká, že se firma řádně nepřiznala ke své daňové povinnosti.
3: S ohledem na tyto informace byl vydán zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň a exekutoři finančního úřadu celou zásilku elektroniky zabavili.
2: V zásilce byly sluchátka, mobilní telefony nebo hodinky. V případě, že firma dlužnou daň neuhradí, skončí elektronika v aukci. Americké ministerstvo obrany odtajnilo další balík spisů o pozorování UFO. Mezi nově dostupnými daty na webu Pentagonu lidé najdou 51 videí a 7 zvukových nahrávek. O postupném zveřejňování těchto materiálů rozhodl současný americký prezident Donald Trump. Ten tvrdí, že předchozí vlády nejednaly v této věci s veřejností dostatečně otevřeně. Už v první květnové vlně ministerstvo ukázalo snímky a přepisy rozhovorů z měsíčních misí Apollo. Bílý dům začal dokumenty uvolňovat krátce po vyjádření ex-prezidenta Obamy o vysoké šanci na mimozemský život. Obama sice věří v existenci vesmírných civilizací, důkazy o kontaktu s lidmi ale prý nikdy neviděl. Pep Guardiola po 10 letech opustí Manchester City. Španělský trenér dovedl tým k 6 mistrovským titulům a výhře v Lize mistrů. Ačkoliv měl Guardiola platnou smlouvu ještě na rok, své rozhodnutí dnes potvrdil. Vedení klubu už našlo náhradu, nástupcem by se měl stát Ital Enzo Maresca, dřívější kouč londýnské Chelsea. Zítra čekáme. Zprvu jasno, slunečno, postupně se ale začne tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se pak ale většinou znovu vyjasní. Naměříme 21 až 26 stupňů, v Čechách i 28. Loučí se Honza Varga.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Ano, je to tak, přátelé, ještě slabá hodinka našeho zábavného pořadu Smějeme se je před námi, navštívíme cirkus, či si povíme něco o rozvodech, ale teď už bude Vítě Vávra nabádat všechny správné holky, aby se hlásily. Což je, myslím si, taková docela zajímavá výzva.

0: si, přátelé, vzpomenu na své mládí, tak se mi samozřejmě vybaví návštěvy cirkusů, které se stávaly pro mladé chlapce a dívky nezapomenutelným zážitkem. No ale pokud jste na takový cirkus vyrazili po boku Miloslava Šimka, tak se ty zážitky ještě mnohonásobně násobily. Konečně poslechněte si sami.
1: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět sedm a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měli za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města ještě nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až jednou se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to hned na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil rezolutně. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť je záležitost jedince, kdežto návštěva cirkusu je věcí kolektivu. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísnila zvířata a snědí chlapci v maringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. To vše přispělo k tomu, že o cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i sele. Proto si málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně ho navštívil jen vylosovaný šťastlivec a doma pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určilo silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v loži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a dirigent, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. Pět tornádo do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk a tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkusu šašk. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mají soustředit svůj um a v které loži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a zaparkoval pohled do naší lože. No, třeba vy, občané, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině, jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován a kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny do té chvíle nevěděl, že toho má tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl. Myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíčka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčík. Zdálo se, že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdil si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval. Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ač skutečně bez peněz a hodin, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis. Tím děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí pero. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery lasa, král prérie Velký Bill. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazu, až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Tak skvělou režii, poznamenal hlasitě jakýsi muž, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v loži, to jsem nikde neviděl. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel. Občane, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnějšího. Klaun, to je klaun. Buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vrhl se do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do svého děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše, zavěšeného u stropu. Pak začala do manéže nastupovat zvířata. Konečně bude klid. Odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek vypuštěný z voliéry ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou dolétl k našemu otci, sedl si mu na hlavu, hladili křidélkem a volal. Meloun, meloun! Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vstrčil Vovi hlavu do tlamy, otec prořízl stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vsunul Lvovi hlavu do tlamy, netušíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby u nás neukázal, kdo ví?
2: Letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. to musíte zažít.
9: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
10: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Za maličkou chvíli, tedy poté, co si vám dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, nás čeká ranní loučení, čili píseň Marušky Rotrové a Petra Němce. A do Babylonu vyrazíme s Karlem Gottem na Českém impulzu Rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Taky se vám, přátelé, někdy stává, že máte dobrý úmysl někomu pomoci a ono se to ve finále obrátí proti vám? Své o tom ví i hrdina animovaného snímku Zataženo občas trakaře, vynálezce Flint, který chce ostatní lidi potěšit. Přitom ale zničí náměstí a vystřelí do nebe. Ale tady nastane ten naprostý obrat, když na hlavy zúčastněných začnou padat cheeseburgery. Co tato jídlová přehánka přinese pro město, uvidíte v animáči Zataženo občas trakaře ve 20 hodin na Nova Cinema. Na titulce jednoho televizního časopisu jsem zahlédl 4 krasaby inteligentní v nejlepších letech a ihned mě hlavou problesklo, že na světě je další z romantických snímků, na které je naše kinematografie naprostý expert. Ano, je tu pokračování úspěšného snímku Šťastný nový rok s podtitulem Dobrodošli. Naše hrdinka Hanka je požádána na Silvestra o ruku a tím pádem se rozjede kolotoč bláznivých událostí, které zřejmě končí svatebním obřadem kdesi v Chorvatsku. Co lepšího si před nadcházející dovolenkovou sezonou přát? Šťastný nový rok 2, Dobrodošli ve 2020 na Nově. Snad doufejme, že všichni máme tu naši zemičku rádi, ale tak krásně jako na Primě to asi nedovede nikdo z nás vyjádřit. Dvojnásobná dávka radosti Máme rádi Česko začíná ve 20.15, samozřejmě na Primě. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: závěr dnešního vydání zábavného pořadu Smějme se, tu máme několik písniček, ale také povídání paní Haliny Pavlovské, lépe řečeno radu paní Haliny o tom, jak přežít rozvod. Prý nejvyšší chybou by bylo ukazovat, že jsme zůstali docela sami. A jak se zdá, tak paní Halina nachází poučení i v osudu slavných žen a mužů. Tak si to pojďme poslechnout. Já vám přeji krásné prožití nadcházejícího večera i víkendu, který je před námi, a v pondělí se budu těšit na shledanou.
1: Liz Taylorová se vdala 8krát. Lana Turnerová taky. 5 manželek měl Richard Barton, Henry Fonda i Clark Gable. 4 manželky vystřídal Humphrey Bogart, Charlie Chaplin a Peter Sellers. A trojáci byli Brigitte Bardot, Jean Harlow a Marilyn Monroe. Kdo se nikdy nerozvedl, protože se nikdy nevdal, byla Greta Garbo. Měla si brát Johna Gilberta, ale k oltáři se prostě nedostavila. Asi chtěla být opravdu sama. Upřímně řečeno, všude se píše, že ve skutečnosti chtěla být chlapcem. To mi připomíná, že jedna má kamarádka byla po rozvodu tak zoufalá, že si okamžitě nabrnkla mladíka a zaplatila mu pobyt na Krétě. Tamní mladík po týdnu řekl, že to s ní není špatné, ale že má stejně pocit, že to nějak není ono. Když večer nepřišel do pokoje, tak ho začala hledat. Našla ho v jiném pokoji, v posteli s řeckým číšníkem. Největší chyba po rozvodu je demonstrovat, že jste úplně sama. Jedna moje vdaná kamarádka měla spoustu nápadníků. 2 nápadníci dokonce patřili do kategorie vážná známost. Pak se má přítelkyně rozvedla a zvesela zahlaholila. A jsem volná. A platilo to doslova. Oba nápadníci i ti ostatní zbaběle prchli. Proč? Protože muži chtějí zadané ženy. Proč? Protože je úžasné vyrvat je z náručí někoho jiného. Je úžasné mít jistotu, že máte tak dobrý vkus, že se vaše partnerka líbí ostatním. A vůbec nejlepší je, že si můžete být jisti, že si k vám nenastěhuje skříň, šicí stroj a 2 puberťáky.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
4: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněťka.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. května. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí zvažuje vznik speciální jednotky s pracovním názvem Sociální kobra. Ministr Aleš Juchelka chce do 3 let vytvořit akční stohlavý tým zaměřený na zneužívání dávek. Noví kontroloři budou provádět terénní šetření v domácnostech i prověrky dat z informačních systémů. Koaliční SPD nápad vítá, protože úředníci mají podle strany svázané ruce a chybí jim kapacity. Opozice naopak záměr kritizuje a označuje ho za nadbytečný, protože kontroly fungují už dnes. Podle kritiků z řad Pirátů a STAN navíc úřad práce dlouhodobě bojuje s nedostatkem lidí. Servác zmrazil dovozce spotřební elektroniky. Finanční správa a celní úřad si během kontrolně exekuční akce s krycím názvem Servác došlápli na společnost dovážející elektroniku ze Spojených arabských emirátů a z Hongkongu. Celkový objem zakázek převýšil 350 milionů korun. Mluvčí finanční správy Patrik Madle říká, že se firma řádně nepřiznala ke své daňové povinnosti.
2: S ohledem na tyto informace byl vydán zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň a exekutoři finančního úřadu celou zásilku elektroniky zabavili.
1: V zásilce byla sluchátka, mobilní telefony nebo hodinky. V případě, že firma dlužnou daň neuhradí, skončí elektronika v aukci. Karlovy Vary budou mít nový orientační systém. Stávající plánky a ukazatele nevyhovují a také město vymění za přehlednější informační tabule a totemy. Náš zpravodaj Dušan Valenta ví, jak to bude vypadat v praxi. Dobrý den, Dušane.
3: Z Lázeňských Varů přeju hezký den. V první fázi půjde právě o prameny, kolonády a sanatoria. Stávající zelené sloupky s bílými tabulkami a šipkou sice fungují, ale slouží spíš k orientaci těch, co vědí, kam chtějí. Nové modrozlaté navigace mají mít ještě další funkci. Lákat hosty do míst, o kterých netuší, že ve Varech jsou. Směrovky se tak objeví nejen v centru, ale i na parkovištích a autobusových nebo železničních zastávkách. Totemy a informační tabule navíc zohlední, že jsou Vary součástí UNESCO.
1: Americké ministerstvo obrany odtajnilo další balík spisů o pozorování UFO. Mezi nově dostupnými daty na webu Pentagonu lidé najdou 51 videí a 7 zvukových nahrávek. O postupném zveřejňování těchto materiálů rozhodl současný americký prezident Donald Trump. Ten tvrdí, že předchozí vlády nejednaly v této věci s veřejností dostatečně otevřeně. Už v první květnové vlně ministerstvo ukázalo snímky a přepisy rozhovorů z měsíčních misí Apollo. Bílý dům začal dokumenty uvolňovat krátce po vyjádření ex-prezidenta Obamy o vysoké šanci na mimozemský život. Obama sice věří v existenci vesmírných civilizací, důkazy o kontaktu s lidmi ale prý nikdy neviděl. Zítra sluníčko doplní přechodně mraky, naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Po tragické nehodě se obnovil provoz na Rakovnicku na dálnici D6. Dva lidé v osobním autě u Nového Strašicí zemřeli, když do jejich vozu odpoledne narazilo kolo uvolněné z jiného auta. Záchranáři převezli do nemocnice k dalšímu vyšetření ještě ženu ze zasaženého vozu. Dálnice ve směru na Karlovy Vary byla zhruba 4 hodiny uzavřená. Provoz se podařilo obnovit krátce po 17. hodině. Kontroly na česko-rakouských hranicích budou pokračovat. Posunuly se ale do vnitrozemí tak, aby nezatěžovaly dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Kontroly na společné hranici s Rakouskem jsou podle něho důležité z bezpečnostního hlediska. Běžný provoz už ale nespomalují.
2: Nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
1: Hraniční kontroly s Českem zavedlo Rakousko v říjnu 2023, aby omezilo nelegální migraci. Jejich podoba se od poloviny prosince změnila a přímo z hranic se přesunuli do pohraničí. Zachráněnou samici rysa ze Šumavy vypustí odborníci v Brdech. Stane se tak v následujících týdnech. Jejich přáním je, aby se v oblasti usadila a našla si partnera.
3: Osiřelé rysí mládě bylo nalezeno loni na podzim v západní části Národního parku Šumava. Pobývalo v záchranné stanici v Česku a speciálním zařízení v Bavorsku. Cílem bylo, aby se rysice nezvykla na přítomnost člověka a zachovala si instinkty lovce i plachost. V Brdech byly přes vhodné podmínky dosud zaznamenání jen migrující rysí samci ze Šumavy. Samice chybějí. Rozmnožení je přitom klíčové pro budoucnost rysů v této oblasti.
1: Legendární kachna bude na elektřinu. Francouzská automobilová značka Citroën se rozhodla vrátit do prodeje svůj malý automobil 2CV, který je proslulý právě pod svou zvířecí přezdívkou. Tentokrát půjde ale o elektromobil. Nová generace vozu se podle agentury DPA bude prodávat v přepočtu za zhruba 364 tisíc korun. Původní model značka představila v roce 1948. Zatím poslední kachna od Citroënu sjela z výrobní linky v roce 1990. Zítřejší slunečnou oblohu doplní přechodně mraky a teploty se vyhoupnou až k 26 stupňům. V Čechách bude i 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

když nejde cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka tá.

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

kdy smůla se do mne obula, tak aby to dobře dopadlo, padidu, o pěknou řadu roku posunul se v čase svět. Já učivo jsem hltal, až doktorem jsem stal se věd.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jsem spáchal hřích.
1: Každý večer v rytmu country. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Mám naději, že uslyšíš

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5. Český impuls.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil z onoho minula, vykročil z onoho minula, jo, kde všichni měli mít stejně.

Co z tribuny kynul, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá.

Kasa už prapory svinula, sedím tu poučen, průsery zminula, jo, a začínám znova a stejně. A začínám znova a stejně. Berunka plyne, jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne, jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne, jak plynula, v hospodě hrajou se písničky z minula, jo, a tebe miluju stejně.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. Hasiči zasahují u Příbrami u hořící vlakové soupravy. Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících. Provoz na trati v úseku Příbram-Březnice událost zastavila. Mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka pro agenturu ČTK uvedl, že se nikdo nezranil. Podle posledních informací se daří požár uhasit. Plameny už na místě nejsou. U hořící soupravy zasahují profesionální i dobrovolní hasiči. Na místo zamířila také jednotka hasičů Správy železnic. V Mladé Boleslavi vyšetřují vážnou nehodu. Řidička odpoledne vjela na chodník a srazila dva lidi. Jednoho z nich záchranáři letecky dopravili do pražské nemocnice, s druhým zamířili do zařízení v Mladé Boleslavi. Za nehodu nejspíš mohla zdravotní indispozice ženy. Policejní mluvčí to řekla agentuře ČTK. Dechová zkouška na alkohol byla u řidičky negativní. Nové státní dluhopisy slaví úspěch. Češi za několik dní vykoupili původní 20-miliardovou emisi. Díky vysokému zájmu budou prodeje dluhopisů pokračovat do odvolání. Stát si od občanů touto formou půjčuje na své výdaje a zároveň jim otevírá investiční příležitost. Krok ze strany státu chválí hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Ten přidal i radu, komu by tuto formu investice doporučoval.
2: Nese relativně nízkou míru rizika a nabízí v celku zajímavý výnos a je to vhodné pro řadu lidí s nějakým krátkým investičním horizontem, takže často se může jednat o seniory nebo lidi v předdůchodovém věku.
1: Ekonom Peterka dodal, že státní dluhopisy vytváří příznivé prostředí i pro jiné investiční produkty. Bankám totiž vzniká další konkurence, na kterou musí reagovat. Nejžádanější fixní dluhopis na 5 let má průměrný roční úrok 4,5%. Švýcarsko rozšířilo sankce proti Rusku a Bělorusku. Převzalo část posledního balíku sankčních opatření Evropské unie vůči Moskvě za její válečné tažení proti Ukrajině. Podle agentury Reuters to dnes oznámila švýcarská vláda. Na sankčním seznamu se ocitne dalších 115 jednotlivců a právnických osob, kterým se zmrazí majetek a budou mít zákaz disponovat finančními prostředky ve Švýcarsku. Kromě toho nebudou jednotlivci pod sankcemi smět vstoupit do Švýcarska ani zemi využít jako tranzitní. Zítřejší teploty potěší milovníky tepla. Mraky doplní sluníčko jen přechodně, k večeru se většinou znovu vyjasní. Naměříme až 26 stupňů, v Čechách by mohlo být až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Chcete-li přepážky vám je nevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hygiena apeluje na důležitost očkování. Neočkovaný předškolák z Ostravska začátkem týdne zemřel po onemocnění záškrtem. V této souvislosti dnes moravskoslezští hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování stále poměrně vzácný. Nicméně v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění roste. V tragickém případě z pondělí poslali hygienici na vyšetření 5 sourozenců a rodiče. Onemocnění se potvrdilo u 3 sourozenců, z toho 2 byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkované. Náchodská policie pátrá po odsouzeném 42-letém muži. Miloš Rozinka je nezvěstný od středečního večera. Podle oznámení na linku 158 se údajně pokusil o sebevraždu, pak utekl z domova. Skrývat by se mohl v lese v okolí Velké Jesenice. Po Rozinkovi pátrají i kriminalisté, protože nenastoupil do vězení. Odsouzený je mimo jiné za drogové delikty. Pohřešovaný by měl mít na sobě zelenou mikinu a tmavé džíny. Je hubený, vysoký asi 185 cm. Do pátrání se zapojili policejní kynologové sepsy, dobrovolní hasiči a strážníci. Policie nasadila vrtulník a hasiči dron. Jakékoliv informace o hledaném muži volejte na tísňovou linku 158. Na letišti na nás může čekat spousta výzev. Při cestě na dovolenou bychom si měli uvědomit, že do letadla nesmíme třeba s velkým množstvím vody. Nejvíc prohřešků se ale podle mluvčí pražského letiště Václava Havla Denisy Hejtmánkové týká cestování s elektronikou. Tu doporučuje brát si sebou do příručního zavazadla a neodkládat ji do odbaveného kufru.
2: Povinnost je to u zařízení s bateriemi o vyšší kapacitě, jako jsou powerbanky, notebooky nebo tablety. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holící strojek, elektrický zubní kartáček, může být přepravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle.
1: Pro powerbanky v příručním zavazadle ale také platí limity. Většina leteckých společností vás nechá projít se záložními bateriemi do 20 Ah. Větší powerbanky pak omezují aerolinky různě. O měsíc dřív, než určuje kalendář, se hlásí léto. Na východě Moravy se jde o víkendu do šortek nebo také do plavek.
3: To druhé odění platí pro venkovní bazén v hotelovém areálu v Kostelci u Zlína. Jde tradičně o první místo v regionu, kde se plave a koupe pod širým nebem. O víkendu ale léto tam čekají pořádný nával. Kapacita není nafukovací a tak se první odvážlivci chystají i k přírodním nádržím. Tam to sice chce trochu otužileckou náturu, ale určitě si premiérové setkání s vodou přírodních jezer nenechají ujít zájemci v Ostrožské Nové Vsi, Otrokovicích nebo Novém Hrozenkově. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Na Mount Everestu dnes zemřeli 2 Indové. Podle agentury AFP onemocněli při sestupu. Další podrobnosti ale nejsou známé. Odborníci dlouhodobě varují před tím, že je na nejvyšší hoře světa víc horolezců, než by mělo být. To zkracuje časové okno pro bezpečné zdolání vrcholu a následný sestup. Nepálská strana hory zažívá období rekordního počtu výstupů. Od začátku letošní jarní horolezecké sezóny v dubnu dosáhlo vrcholu Everestu včetně průvodců asi 600 lidí. Za tu dobu si Everest připsal už 5 lidských životů. Zítřek bude teplý a slunečný, mraky se prosadí jen přechodně. Naměříme mezi 21 a 26 stupni, v Čechách bude až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Kontroly na česko-rakouských hranicích budou pokračovat. Posunuly se ale do vnitrozemí tak, aby nezatěžovaly dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Kontroly na společné hranici s Rakouskem jsou podle něho důležité z bezpečnostního hlediska. Běžný provoz už ale nespomalují.
2: Nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
1: Hraniční kontroly s Českem zavedlo Rakousko v říjnu 2023, aby omezilo nelegální migraci. Jejich podoba se od poloviny prosince změnila a přímo z hranic se přesunuli do pohraničí. Na Vsetínsku se dnes splašili koně. V Rožnově pod Radhoštěm odpoledne narazili s povozem do stromu. Nehoda si vyžádala zranění dvou dětí a také dospělého muže, pro kterého přiletěl záchranářský vrtulník. Všichni tři zranění skončili v nemocnici. Zásah zdravotníků, hasičů a policistů komplikovalo to, že splašená zvířata byla na místě. Jeden z koní po nehodě utekl a sám se vrátil do nedaleké stáje. Druhý kůň ale na místě nehody dál zůstal. Bylo nutné zajistit jeho sklidnění a také bezpečnost zasahujících složek. Událostí se teď zabývá policie. V Benešově roste nová školní družina. Hrubá stavba je téměř hotová. Dělníci mají vyzděná a vybetonovaná všechna patra a začnou s vnitřními pracemi. Hotovo má být příští rok v březnu. Město chce do té doby upravit také okolí základní školy Dukelská. Místo starosta Benešova Roman Tichnovský dodává, že projekt počítá i s opravou silnice a vybudováním parkovacích míst.
3: Než se ta stavba dokončí, tak musíme rekonstruovat vlastně celý ten předprostor před školou, kde by měly vzniknout nějaký bezpečnostní opatření. Upravuje se tam retardéry, budou tam nějaký parkovací stání, bude tam zastávka nová. Na to teďka v tuhle chvíli vzniká projektová dokumentace.
1: Novostavba má sloužit pro vzdělávání dětí i trávení volného času. Čtyřpodlažní budova bude propojená se školou, vzniknou v ní nové učebny, které doplní i zázemí pro pedagogy. Německý soud dnes uložil trest vězení příznivcům pravicově extremistické organizace. Ta si říkala císařská skupina. Trojice mužů chtěla svrhnout u našich sousedů režim a nastolit v Německu císařství. Soud podle agentury DPA muže shledal vinnými z členství nebo podpory teroristické organizace a také z přípravy vlastizrady. Muži ve věku 60, 62 a 71 let dostali tresty vězení od 16 měsíců do 2 let a 3 měsíců. U dvou z nich jsou tresty podmínečné. Fotbalisté Hradce Králové se budou prohánět po novém povrchu. Klub totiž bude mít od příští sezóny takzvaný hybridní trávník. Prvoligový tým po středečním finále domácího poháru mezi Jabloncem a Karvinou začal s plánovanou rekonstrukcí hrací plochy. Východočeši o tom informovali na svém webu. Technologii hybridního trávníku mají v Česku zatím pouze tři nejbohatší kluby, tedy Slavia, Sparta a Plzeň. Hybridní plocha kombinuje přírodní trávník s umělými vlákny a výsledný povrch je výrazně odolný. Otroci na novém terénu vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, kam se coby čtvrtý tým končící prvoligové sezóny probojovali. V samostatné historii nejvyšší soutěže dosáhli na své nejlepší umístění. Zítřejší teploty potěší milovníky tepla. Mraky doplní sluníčko jen přechodně, k večeru se většinou znovu vyjasní. Naměříme až 26 stupňů, v Čechách by mohlo být až 28. Zprávy končí, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Blaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Do Česka přichází vyletněný víkend. Má být slunečný, teplý a většinou bez srážek. Zítra naměříme mezi 21 až 26 stupni. V Čechách může být dokonce až 28. V neděli se nejvyšší denní teploty dostanou ještě o něco víc nahoru. Mohou se přiblížit tropické třicítce. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. K 29 stupňů se podle meteorologů můžou denní maxima šplhat i začátkem příštího týdne. Americký lékař v izolaci zůstává bez příznaků. Po kontaktu s nakaženým ebolou je ve fakultní nemocnici Bulovka a cítí se dobře. Zařízení to uvedlo na sociální síti X. Muž zůstane v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj mohou první příznaky nemoci objevit. Na provoz nemocnice nemá hospitalizace muže žádný vliv. Je umístěný v bioboxu, tedy takovém stanu vestavěném do nemocničního pokoje, který je prodyšný a má vlastní filtraci vzduchu. Zdravotníci do něj vstupují jen v oblecích podobným skafandrům. Světová zdravotnická organizace dnes varovala, že počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu i dál výrazně narůstá a situace zůstává velmi vážná. Evidovaných je teď skoro 750 podezřelých případů a 177 úmrtí v souvislosti s aktuálním ohniskem nákazy ve východní části země. Teď večer přišla čerstvá zpráva o tom, že úřady v severovýchodní části Konga zakázaly smuteční obřady a shromáždění víc než 50 osob. Snaží se tak rychlé šíření eboly omezit. Zachráněnou samici rysa ze Šumavy vypustí odborníci v Brdech. Stane se tak v následujících týdnech. Jejich přáním je, aby se v oblasti usadila a našla si partnera.
2: Osiřelé rysí mládě bylo nalezeno loni na podzim v západní části Národního parku Šumava. Pobývalo v záchranné stanici v Česku a speciálním zařízení v Bavorsku. Cílem bylo, aby se rysice nezvykla na přítomnost člověka a zachovala si instinkty lovce i plachost. V Brdech byly přes vhodné podmínky dosud zaznamenány jen migrující rysí samci ze Šumavy. Samice chybějí. Rozmnožení je přitom klíčové pro budoucnost rysů v této oblasti. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Šumava a Brdy.
1: Nové státní dluhopisy slaví úspěch. Češi za několik dní vykoupili původní 20-miliardovou emisi. Díky vysokému zájmu budou prodeje dluhopisů pokračovat do odvolání. Stát si od občanů touto formou půjčuje na své výdaje a zároveň jim otevírá investiční příležitost. Krok ze strany státu chválí hlavní ekonom XTB Pavel Peterka, který v impulzech Honzy Benešovského přidal i radu, komu by tuto formu investice doporučoval.
3: Nese relativně nízkou míru rizika a nabízí vcelku zajímavý výnos. A je to vhodné pro řadu lidí s nějakým krátkým investičním horizontem, takže často se může jednat o seniory nebo lidi v předdůchodovém věku.
1: Ekonom Peterka dodal, že státní dluhopisy vytváří příznivé prostředí i pro jiné investiční produkty. Bankám totiž vzniká další konkurence, na kterou musí reagovat. Nejžádanější fixní dluhopis na 5 let má průměrný roční úrok 4,5%. Zítra sluníčko doplní přechodně mraky, naměříme kolem 23 stupňů. V Čechách bude až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls. Když

0: Ani k myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
2: Hygiena apeluje na důležitost očkování. Neočkovaný předškolák z Ostravska začátkem týdne zemřel po onemocnění záškrtem. V této souvislosti teď moravskoslezští hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování stále poměrně vzácný. Nicméně v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění roste. V tragickém případě z pondělí poslali hygienici na vyšetření 5 sourozenců a rodiče. Onemocnění se potvrdilo u 3 sourozenců, z toho 2 byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkované. D11 večer na 3 hodiny zavřela nehoda u Poděbrad. Dálnice stála ve směru na Prahu po srážce motocyklu a nákladního auta, při které motorkář zemřel. Vyplývá to z informací policie a záchranářů. Provoz se podařilo obnovit zhruba v 10:30 večer. Na letišti na nás může čekat spousta výzev. Při cestě na dovolenou bychom si měli uvědomit, že do letadla nesmíme třeba s velkým množstvím vody. Nejvíc prohřešků se ale podle mluvčí pražského letiště Václava Havla Denisy Hejtmánkové týká cestování s elektronikou. Tu doporučuje brát si sebou do příručního zavazadla a neodkládat ji do odbaveného kufru.
3: Povinnost je to u zařízení s bateriemi o vyšší kapacitě, jako jsou powerbanky, notebooky nebo tablety. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holící strojek, elektrický zubní kartáček, může být přepravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle.
2: Pro powerbanky v příručním zavazadle ale také platí limity. Většina leteckých společností vás nechá projít se záložními bateriemi do 20 Ah. Větší powerbanky pak omezují aerolinky různě. Od výplaty do výplaty žije na Slovensku až 36% zaměstnanců. Ukázal to rozsáhlý průzkum s názvem Mozaika pracovního trhu 2026. Ten mimo jiné odhalil, že téměř 2/3 Slováků využívají alespoň jeden den v týdnu možnosti práce z domova.
4: Na Slovensku až 80% firiem zvýšilo mzdu svojim zaměstnancům. Takmer polovica z nich o to sama požiadala. Rozsáhlý prieskum ukázal, že zaměstnávatelia neradi poskytují priame finančné benefity. Nemá ich 53% pracovníkov. Najčastejším benefitom je práca z domu najviac 2 dni v týždni. Problém je aj v odmeňovaní. U mužov je vyššie než u žien na rovnakých pozíciách. Vyriešiť to má aktuálne prijatý zákon v parlamente. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Fotbalisté Hradce Králové se budou prohánět po novém povrchu. Klub totiž bude mít od příští sezóny takzvaný hybridní trávník. Prvoligový tým po středečním finále domácího poháru mezi Jabloncem a Karvinou začal s plánovanou rekonstrukcí hrací plochy. Východočeši o tom informovali na svém webu. Technologii hybridního trávníku mají v Česku zatím pouze 3 nejbohatší kluby, tedy Slavia, Sparta a Plzeň. Hybridní plocha kombinuje přírodní trávník s umělými vlákny a výsledný povrch je výrazně odolnější. Votroci na novém terénu vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, kam se coby 4. tým končící prvoligové sezóny probojovali. V samostatné historii nejvyšší soutěže dosáhli na své nejlepší umístění. Dnes sluníčko doplní přechodně mraky, naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude až 28. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Brávkovi do očí, že mu dám kobzoli denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelška mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrak žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pri krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, pripuda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

0: Český impuls. Víkend pro radost ze života.
1: Stařičký autobus

Hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

Dobře vím, že život nečekal, že dveře, které znáš, po létech starým klíčem jen těžko otvíráš, jen těžko otvíráš. Já

Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.

0: Do Česka přichází letní víkend. Má být slunečný, teplý a většinou bez srážek. Dnes naměříme mezi 21 a 26 stupni. V Čechách může být dokonce až 28. Zítra se nejvyšší denní teploty dostanou ještě o něco víc nahoru. Mohou se přiblížit tropické třicítce. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. K 29 stupňům se podle meteorologů můžou denní maxima šplhat i začátkem nového týdne. A letní teploty vyhlížejí i na východě Moravy. Tam by mohlo dojít na šortky nebo i na plavky.
1: To druhé odění platí pro venkovní bazén v hotelovém areálu v Kostelci u Zlína. Jde tradičně o první místo v regionu, kde se plave a koupe pod širým nebem. O víkendu a léto tam čekají pořádný nával. Kapacita není nafukovací a tak se první odvážlivci chystají i k přírodním nádržím. Tam to sice chce trochu otužileckou náturu, ale určitě si premiérové setkání s vodou přírodních jezer nenechají ujít zájemci v Ostrožské Nové Vsi, Otrokovicích nebo Novém Hrozenkově. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Na Moravském náměstí v Brně proběhlo symbolické setkání sudetských Němců a Čechů. Konalo se u společného dlouhého stolu během sousedské slavnosti. Brno v těchto dnech hostí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na náměstí dorazilo také několik desítek lidí, kteří přišli vyjádřit nesouhlas, připomenout zločiny nacismu a hájit poválečné Benešovy dekrety. Potomky sudetských Němců, kteří museli české země opustit po druhé světové válce, pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno. Sjezd se koná na území Česka poprvé. Konání akce u nás rozděluje českou politickou scénu i společnost. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a motoristů v usnesení vyzvala organizátory, aby od pořádání akce ustoupili. Poslanci opozice se jednání sněmovny na protest nezúčastnili. U jezera Medard na Sokolovsku roste nová stezka. 13 kilometrů nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře. Lidé si na ní můžou odpočinout na interaktivních zastávkách nebo na vyhlídkách na jezero. Pavel Tomek za Sokolovskou uhelnou řekl, že stezkou okolo jezera Medard začíná nová éra pro celý region.
2: Mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích.
0: Stezku okolo jezera Medard chtějí stavaři dokončit závěrem příštího roku. Projekt vyjde na víc než 650 milionů korun. Na východě kalifornského Los Angeles praskl ropovod. Stalo se to během stavebních prací. Provozovatel ropovodu společnost Plains All American uvedla, že dotčený úsek je uzavřený. Podle hasičů ale i tak unikly 10 000 litrů ropy. Kdy se potrubí zase otevře, není podle informací agentury Reuters zatím jasné. Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa nevyzpytatelného soupeře. Na šampionátu ve Friburgu se odpoledne postaví tváří v tvář Slovensku. Češi jsou v pozici favorita, Slováci ale do duelu vstoupí posilnění suverénní výhrou nad Dánskem. To ve čtvrtek přehráli 5-1. Česko mělo teď dvoudenní pauzu. Předtím muselo otáčet zápas s výrazně méně favorizovanou Itálií. Po neočekávané prohře se Slovenskem se mu ale podařilo porazit Švédy. Zápas mezi Českem a Slovenskem začne v 16:20 a my ho pro vás na Impulzu budeme sledovat. Dnešek bude teplý a slunečný, mraky se prosadí jen přechodně. Naměříme do 26 stupňů, v Čechách bude až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech přeje Lenka Svobodová.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: české písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídná, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Hygiena apeluje na důležitost očkování. Neočkovaný předškolák z Ostravska začátkem týdne zemřel po onemocnění záškrtem. V této souvislosti teď moravskoslezští hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování stále poměrně vzácný. Nicméně v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění roste. V tragickém případě z pondělí poslali hygienici na vyšetření 5 sourozenců a rodiče. Onemocnění se potvrdilo u 3 sourozenců, z toho 2 byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkované. D11